0: Hvězdná trojice Vadim Repin, Saša Majský a Lang Lang dohráli elegické trio Sergeje Rachmaninova. Další výběr mého dnešního hostitele Ladislava Horáka. Jsme u vás na Pražské konzervatoři, ale my jsme říkali, že se teď zastavíme u akordeonu jako takového, že chviličku školu necháme spát. Jak vlastně vy jste se tedy k tomu akordeonu probojoval? My jsme už říkali, že jste byl nadšený komorní hudbou, ale trošku jste přeskočil ty úplné začátky, protože ta 70. léta musela být skutečně průbířská. I když to využití akordeonu bylo široké, ale bylo asi jiné, ne? Přeci jenom byla to doba, kdy nás ovlivňoval Východ, kdy nás ovlivňoval Sovětský svaz, kde se poměrně hodně tento nástroj využíval. Tak jak to bylo za těchto dob? Jak se vlastně akordeon používal? Asi to nebyl ten dnešní pohled.
1: Vůbec ne. Tak pravda je taková, že my máme tu dobu zkreslenou právě těma tankama a s těma rudoměcima, s garmoškama, který hrají častušky. Když jsem potom začal akordeon studovat, tak jsem se dozvěděl, že akordeon nechyběl v orchestru Benny Goodmana a Duke Ellingtona na druhou stranu. Ale hlavně já jsem začal vlastně objevovat hudbu moderní, kterou jsem na hudební škole tolik nestudoval a která si myslím, že mi právě nejvíce dala, protože já jsem nadšený hráč premiér, já oslovuji...
0: Vy jste propagátor soudobné hudby.
1: Já oslovuji skladatele, kterýho když vidím, jak jde po chodníku, tak už na ně mávám a už volám a říkám, kdy mi napíšeš skladbu, nebo kdy mi napíšete něco. A z toho mám velkou raz. A to třeba je zrovna ono, že já jen co jsem udělal zkoušky na Pražskou konzervatoř, to znamená, rozhodl jsem se, že chci být hudebníkem, protože se mi to dařilo a jak jsem řekl, vyhrál jsem soutěže a tak to vypadalo, že by jsem se tomu mohl věnovat více. Tak hned jsem si padl do oka s několika skladateli, které můj pan profesor Jaroslav Lach oslovil a já jsem tady hrál premiéry a bylo to pro mě něco mimořádně zajímavého, když jsem byl takový ten první, který mohl zahrát a když jsem s tím měl úspěch a lidi poslouchali, takže myslím si, že jedna z těch věcí, která u toho akordu právě byla takovou pro mě motivační, že s ním mám pracovat dál, je, že tady jsem viděl, že jsou tady takovéhle možnosti, třeba hraní úplně jiné hudby, než třeba jsem do té doby hrával a nebo kterou jsem poslouchal.
0: Ale to už je pohled vyspělejšího muzikanta, který už se pro tu hudební dráhu rozhodl, ale vy jste vlastně sám taky před nějakou chvílí a nějakou skladbou říkal, že třeba jste byl první, kdo tady začal hrát piazzolu, kdo vlastně objevil nějaký směr, který dnes už u toho akordeonu vnímáme jako běžný nebo že k tomu nástroji patří, ale vy jste musel prožívat dobu úplně jinou. A vlastně jste se asi výběrem takového nástroje v podstatě ochudil o řadu klasických a tradičních skladatelů, protože prostě pokud nebude existovat transkripce, tak si hold toho Mozarta nezahrajete, když to řeknu v uvozovkách.
1: Je to tak, také v té době se hrál tokáta Fuga d-moll, Varhaní, že jako nejčastější skladba, takový vrchol hry na akordeon, to teď ani neslyšíte už vůbec, že by to někdo vůbec zahrál, nebo že by to někdo chtěl hrát. Pochopitelně. Ano. Je to tak, že akordeon jako nástroj moderní prostě bohužel nemáte své skladatele. Konečně máme toho Piazzollu, kterého můžeme brát za svého, tak to jsem šťastný, protože jak housle Paganiniho, tak klavír Chopina, tak my můžeme říkat, a my máme toho Piazzollu teďkon. Nicméně, pravda je taková, že my jsme se našli v těch transkripcích, takže my velmi rádi hrajeme třeba transkripce Dominika Scarlattiho, jak jsem naznačil na začátku, Johanna Sebastiana Bacha právě také, ale spíše to jsou skladby, které jsou věnované našemu podobnému nástroji. To znamená, jakoby tomu hapsichordu, klavichordu a tak dále. To jsou ne až tak ty Varhaní.
0: A nikdy vás nelákal jiný nástroj? Vždycky to byl akordeon už od začátku?
1: Je to tak. Já jsem nechtěl, zkoušel jsem trošku housličky, ale víte, jak to s těm houslema na té hudební škole. To je prostě dřina a samý falešný tón. To musí být člověk velmi trpělivý. A tatínek spíš chtěl, abych mu zahrál písničku. Prostě, aby se mi ta písnička povedla hned jako na druhou dobrou. Takže to je asi to k tomu u toho akordu. Přestože, víte, já si myslím, že, nebo nemyslím si, vím to, a i mý kolegové, kteří třeba se mnou spolupracují, tak to potvrzují. Akordeon je prostě jeden z nejtěžších nástrojů. Tak musíte ovládat jak pravou levou, tak levou ruku, tak musíte ovládat také měch. A to jsou hodiny a hodiny cvičení. A já asi takovou tu povahu mám, že se dokážu zakousnout, že dokážu cvičit. Ne, že asi, ale mám prostě. A baví mě to, protože se někam dostanu. A akorát hrozně moc o cvičení. My jsme nejpilnější, ty moji žáci i tady na konzervatoři jsou nejpilnější společně s klavíristama. A myslím si, že to mě jako byla jedna z věcí, která mě předručovala, protože já jsem se vždycky, když jsem dělal jiné činnosti, tak jsem se dokázal zakousnout a jít potom. A stejně to bylo právě tady u toho nástroje. Takže neuvažoval jsem o ničem jiném.
0: Ani o dechovém, protože v podstatě ten akordeon je to mnichový nástroj. Ten proud toho vzduchu tam hraje roli. Tak mě by třeba asi lákal, já sama koketuju s klarinetem poměrně dost dlouho, tak třeba mě by ta harmonika nebo akordeon lákal už jenom proto, že by mě zajímalo, jak se ten tón tvoří jinak, ale přitom pomocí stejného zdroje.
1: No, já, když si tak vezmu, co jsem pro vás vybral a pro posluchače za skladby, tak si vlastně říkám, že docela je tam hodně i takových podobných tembrů, který ten koncertní akordeon už má, už to není ta harmonika umcaca, ale on má různé polohy. Jednou z takových těch poloh my máme různé rejstříky, kterým se říká třeba hobojový, klarinetový nebo fagotový register třeba. A třeba zrovna to je taková ta poloha, kterou má podobnou i nástroj, kterému se říká bandoneon, na který taky hraju, což je vlastně takový jako příbuzný nástroj, který patří do těch harmonikových, řekněme. Ale nicméně ten tembr určitě hraje velkou roli. Tak měli jsme tady sluní červenou s altem a když se podívám na další skladbu, kterou jsem pro vás vybral, tak to bude právě skladba třeba Fagotova.
0: Přesně tak, ale sáhneme trochu do staršího repertoáru. Bude to už zmíněný Antonio Vivaldi a vybral jste koncert v tónině A-mol. Hrát bude Gustavo Nunes a s ním Academy of St. Martin in the Fields a bude řídit Neville Mariner.

0: Gustavo Nunes, Academy of St. Martin in the Fields a pod vedením Nevila Merindra dohráli fagotový koncert a mol Antonia Vivaldiho, teď ve výběru Vladislava Horáka, u kterého jsme na návštěvě v Palfiho paláci na Pražské konzervatoři. My jsme se bavili o tom, že v podstatě se akordeon promítá do různých nástrojů, které jsou tradičnější a tím pádem zase vám, akordeonistům, umožňuje hrát spoustu skladeb, které, když je vhodná a dobrá transkripce, tak vlastně pro vás velmi sedí. Je to tak?
1: Ano, a k tomu se velmi hodí třeba například hudba Antonia Vivaldiho, protože ty jeho rozkládané akordy krásně dokážeme zahrát. Není tak až úplně vhodná třeba hudba přece jenom romantická. My na rozdíl od klavíru prostě nemáme ten pedál a nemáme ten rozsah prostě na té jedné ruce. Takže vybíráme si spíše tyto, může být klasicistní, rádi hrajeme Mozarta, v každém případě doprovázíme, to je zrovna náš oblíbený autor a určitě i zazní v mém výběru, také jsem si vybral. Nicméně, my přece jenom jsme vždycky vyhledávali tu možnost třeba nějaký nástroj nahradit. Jak jsem řekl, třeba máme fagotový rejstřík, takže klidně bychom mohli ten vivaldovský koncert zahrát na akordeon a mimochodem náš nejslavnější asi současný interpret, což je Richard Galliano, Francouz, tak ten teď natočil flétnové koncerty.
0: A zní to jak pro vás? Nezaujatě, pokud možno.
1: Zajímavě. Pravda je taková, že já ho mám raději v jeho skladbách, teda musím říct. Jo? Ale kritiky na to byly velmi dobré a on sám i vyprávěl, protože hrál koncert tady u nás, já jsem si s ním četl interview, i když ho znám třeba také ze soutěží, jsme bývali kolegové v porotě, tak vím, že on si toho moc cenil, právě té práce, toho, té možnosti do akordu toho jako dechového nástroje. A tak trošku jakoby háněl třeba ty skladby, ty moderní, že prostě je to moc obtížné a moc akordů a ten akordeon hrozně moc křičí na hlas a tak dále. Nicméně, my si musíme uvědomit, že v té době, kdy byl vynalezen, tak potom už vlastně je to tak obdobný rok, co třeba harmonium, pak ještě po nás nejspíš saxofon, asi nějaké melodické bicí a to je všechno. Takže my jsme byli jako jedni z posledních vynalezení.
0: A jak je to vlastně potom s integrováním akordeonu do té klasické literatury? Ona jedna věc je to, kdy říkáme akordeonu harmonika, používá se tak lidově a různě. A tam mě i zaráží, možná jednu vsuvku si dovolím. Přeci jenom není to jednoduchý nástroj, jak se mu mohlo stát, že tak hezky zlidověl v podstatě i v tom neklasickém použití, přestože ta hra na něj není tak jednoduchá. A pak se dostanu k té původní otázce.
1: Ano, tak je to proto, že ten akordeon, co se týče doprovodu, a pokud má takzvaný jenom standardní bas, tak pomocí, proto se takhle jmenuje akordeon, tak pomocí jednoho šnuflíku hraje celý akord. Takže to, co musíte třeba pracně hledat i třeba na kytaře, struny, nebo když chcete hrát na nějaký drnkací smicový nástroj, tak klavír, tak vy tam máte už vlastně tu levou ruku připravenou.
0: Takže do určité laické úrovně pomáhá.
1: Je to tak, přece jenom jako na klavír hrajou víceméně téměř všichni. I u nás musí všichni žáci projít takzvaným klavírním...
0: Obligátním klavírem.
1: Ano, se to teď už neříká obligátní klavír, ale klavírní praktikum, teď tomu říkáme nově. Takže víceméně my dokážeme třeba v té klasické hudbě i nahradit a i dokonce přesvědčit autory, že zrovna ten pár, který má třeba jiný nástroj, by ten akordeon zvládl lépe. A to se třeba povedlo slavnému dánskému akordeonistovi Mogensi Elegartovi, což je velká postava v naší historii, že oslovil Paula Hindemitha, který má ten krásný cyklus těch komorních svit, taková reakce na bratislavské koncerty také, že, jo, že tam používá hodně těch polyfonických věcí. A on úplně ten první, úplně tu svoji první komorní svitu, napsal pro 12 nástrojů, z nich jedním z nich bylo harmonium. To znamená, to je právě nástroj, který je velmi podobný. A my si i z harmonia vlastně často půjčujeme skladby, které potom interpretujeme. I Janáčka například. I Janáčka. A tady se mu povedlo teda přesvědčit samotného Hindemitha, že akordeon je proto podstatně lepší, zajímavější, pravnější použití úplně různých rejstříků, které jsou velmi od sebe také odlišné. Takže Hindemith, přestože tuto komunitní světu napsal v roce 1922, tak potom o 30 let později, v roce 1952, ji přeobsadil a sám ji autorizoval s akordeonem. Takže vlastně to je třeba jedna z cest, kam my se dostaneme s tím, že přesvědčíme ty autory, že je moc zajímavý, podobné to bylo u Daria Mioda, který napsal krásnou anglickou svitu, to zase bylo profoukací harmonikou. A opět tohle Mogus Elgar ho přesvědčil, a tak máme krásný koncert pro akordeon a symfonický orchestr. Díky tomu, že prostě jsme dokázali ukázat Mjaudovi, že prostě ten akordeon je krásný, krásný, barevný a že se velmi hodí pro to věc.
0: My to nabídneme teď posluchačům Českého rozhlasu D-dur, protože právě tu zmíněnou komorní hudbu číslo 1 Paula Hindemitha jste teď vybrali jako další skladbu. Doplním už jenom, že bude hrát Royal Concerthebouw Orchestra a řídit Ricardo Chailly.

0: Komorní hudba nebo komorní světa číslo 1 Paula Hindemitha teď s Royal Concert Chebou Orchestra Richardem Šajím dozněla teď jako další v pořadí už 7. skladba, kterou vybral náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře Ladislav Horák. A my jsme se bavili vlastně právě o integraci akordeonu jako jednoho z nejmladších nástrojů, pokud se to tak dá říct, do klasické hudby. Tak tohle byla třeba jedna z ukázek nebo jeden z příkladů, ale jak ono to vlastně je, jak se dostával do té klasiky?
1: Bude mít za rok 200 let od vynalezení, nicméně jemu hrozně moc dlouho trvalo a bohužel trvá i do dneška. To, aby byl standardizován, aby se řeklo, prostě toto je ten jeden typ, na který se má hrát. My vždycky říkáme, jsou jedny housle, jeden klavír, ale snad každá země tady kolem prostě má ten akordeon jinak. A když se třeba podívám do Skandinávie, což je momentálně velmi progresivní oblast akordeonu, kde jsou vynikající hráči, vynikající i soubory, tak si vezměte, že kdyby se potkali tři, to znamená Švéd, Nor a Dán, a navzájem si půjčili nástroje, tak by na ně neuměli zahrát.
0: A čím to je? Je to tím mládím toho nástroje?
1: Určitě to je tím, že je to určováno jednak historií, to znamená, jakým směrem ten akordeon tam šel, a také to je určitě výrobou toho nástroje. Takže například tady u nás jsme vždycky měli akordeon v Hořovicích, protože firma Delicie ho odjakživa vyráběla a vyrábí i dále. A to ponejvíce nástroje klávesové. To znamená, proto třeba moje generace, ale i většina dětí, co chodí do hudební škol, hraje na nástroje klávesové. Přičemž, jak už jsem dneska zmínil, velmi progresivní jsou nástroje knoflíkové. Mně na pražské konzervatoři hrajou vlastně moji žáci jenom na knoflíkové nástroje momentálně.
0: Uh-huh. A učí se jenom na knoflíkové, anebo se
1: ne,
0: učí
1: ne,
0: na obojí?
1: Učí se na oba dva druhy. Uh-huh. Nicméně, opět musím říct, že tady mám teda hráče, kteří hrajou na takzvaný ruský systém a na evropský systém, které se o sebe liší, a ty nástroje by se nemohly prohodit, neuměli by na ně zahrát.
0: Uh-huh. Jak je to možné? Vlastně existují třeba nějaké tendence nebo snahy se mezinárodně domluvit, ať už třeba výrobci udělají nějaký kongres, kde se o tom bude mluvit a kde se ta technologie bude přibližovat, nebo to prostě takhle zůstane a je to specifikum toho nástroje?
1: Vy máte naprosto pravdu, že tohle by se nejvíce hodilo a dokonce k tomu i došlo v roce 1992, kdy se prostě všichni v Itálii, což je meka naše, tak tam se sešli ty největší výrobci, ať to jsou německých nástrojů, ruských nástrojů, interpreti a zástupci těch asociací a řekli si, teď to bude vypadat takto a takto. Ne.
0: Skutek utek.
1: Opravdu, tam je to odvislé od toho, jaké ty nástroje se v dané zemi vyrábějí, jaká je tam tradice, a ty to měnit nebudou. Takže máme to tak, že prostě bohužel ten nástroj ještě pořád se zdokonaluje. Vlastně dá se říci, že to úplně to největší, co tam přišlo, je takzvaný melodický bas. Takže jak jsme nakousli na začátku, vlastně akordeon je jednoduchý pro někoho, kdo si se hrá písničku, protože jedním knoflíkem se hraje durový akord, molový akord, sept akord a tak dále. Nemusí moc přemýšlet a jde mu to. Ale od té doby, co se vynalez takzvaný melodický bás v levé ruce, tak to je ten hlavní vynález, který umožňuje to, aby jsme mohli hrát i transkripce a aby se pro nás mohly psát i kvalitní kompozice, kdy můžeme vlastně hrát polyfonickou hru, a ta levá ruka hlavně je plnohodnotná té pravé ruce.
0: A kde začíná ta virtuozita? V podstatě právě, když už začínáte využívat všechny možnosti toho nástroje, který se vám ale také asi pod rukama zdokonaluje. Pokud říkáte, že není co země nebo co výrobce to nástroj, tak vlastně s každým zdokonalením v podstatě musíte mapovat celý ten trh, který nástroj zrovna ve které zemi vám umožňuje třeba se zase posunout i interpretačně někam dál?
1: Je to pravda, ale to už ty špičky výrobců, jak říkám, asi ty nejznámější určitě sídlí v Itálii a velmi kvalitní nástroje jsou samozřejmě i ruské a německé, tak to si to už ohlídají, takže když se prostě potom třeba vynalezla, že ten rejstřík nemusí dávat rukama, ale můžete ho dávat bradou, tak prostě hned na to všichni reagovali a okamžitě všichni začali vytvářet prostě třeba 7, 8, 9 bradových rejstříků.
0: A není to cesta k té unifikaci, že právě to zdokonalení jednou sjednotí ty výrobce, protože prostě si vlastně ta konkurence naběhne, tak říkajíc, a bude se muset sjednotit?
1: No jo, jenomže já nevidím ten konec té cesty, víte, protože neustále se setkávám, teď jsem právě před naším rozhovorem přijel asi z jedné nejvyšší soutěží, která se dělá tady v okolí, a to je soutěž v Klingentálu, což je mimochodem výrobce nástrojů Weltmeister, pokud někdo má nástroj doma Weltmeister, tak to je odtamtud z Klingentálu, a tam už byl se 68. ročník té soutěže, a opět, co hráč, to jiný nástroj, tam prostě skutečně jsem zase viděl, že jak klávesový, tak evropský systém, tak ruský systém, tak tam byly i Finové s finským systémem. Prostě bohužel...
0: Je to hodně slyšet ten rozdíl?
1: Slyšet ten rozdíl je, protože přece jenom třeba ty ruské nástroje mají úplně jinak posazené i hlasy, u nástroje mají jiné, takže dá se říct, že mají svůj vlastní takový tembr. Ale nicméně, pochopitelně, když si třeba vezmete nástroj italský, kde vyrábějí Italové, vám výjdou vstříc, že vám udělají třeba jako italský nástroj s ruským systémem, tak přece jenom je to tak, že ty nejkvalitnější hlasy vyrábí jedna firma, která je dodává všem, a ty další materiály taky. Takže víceméně je to o tom, že ty nástroje se budou vyrábět, bohužel, jak to tak vidím, i dál různé. No.
0: Je to třeba z hlediska těch soutěží těžší potom hodnotit, když máte mezinárodní soutěž a v podstatě nesrovnáváte srovnatelné, protože může být některý ten uchazeč vlastně jenom poškozen třeba tím, že v jeho zemi se nehraje na tak kvalitní nástroje, nebo on na něj třeba nedosáhne, anebo si vybere, nebo je povinná skladba taková, která zrovna jeho nástroje nesvědčí.
1: A to máte pravdu, určitě. Myslím si, že k tomu právě musíme my, kantoři, velmi přihlížet, že když si vybíráme nějaký, a to třeba hlavně se to týká té soudobé originální literatury, tak ta třeba, která byla psaná pro takzvaný ten ruský systém, ta se hraje hůř na ten evropský. Takže já, i když třeba mě osloví zájemce, že by šel studovat na konzervatoři a chtěl by studovat už knuflíky, protože prostě všichni už na ty knuflíky teď mají větší možnosti hraní, tak říkám, a co se ti tak jako líbí více? Líbí se ti třeba více ta ruská literatura, nebo bys chtěl hrát radši více třeba francouzskou, nebo bys chtěl hrát italskou, českou soudobí skladby? A podle toho trošku jako mu poradím, do jakého nástroje má jít.
0: Dá se učit na oba paralelně? Může se stát solistou ten, který se učí skutečně paralelně na oba?
1: Určitě. Já dokonce znám případy, kdy hráči třeba na těch soutěžích nebo na festivalech zahráli půl programu ještě na klávesový nástroj, pak si vzali knoflíkový a dohráli další půlku programu na ten knoflíkový. Takže to je tak, ale tak já myslím, že ono se to netýká vlastně jenom klasické hudby v akordonu. Ono se to třeba týká i hudby, například když se hrajou francouzské mizety, tak se hrajou skvěle na nástroj knoflíkový, určitě. A zase naopak, když se dostaneme do nějakého klecmeru, protože my máme také rádi hudbu, kde akordony trošku jako po židovsku se hraje, tak tam se hodně hraje třeba na nástroj klávesový. No a já mám radost, že podobně použil nástroj jako takový trošku klecmer i Silvie Bodorová, když mě oslovila na popud Soni Červené a napsala melodrama Kafkovy sny. A myslím si, že to je právě třeba jeden z takových typů, jak se akordona použít, protože v té židovské hudbě prostě on skutečně funguje skvěle. Je to i tím, že je to nástroj, který je přenosný. Takže já vím, že třeba, a to trošku ještě o to odběhnu, že mě mých kolegů má rádo za to, že s nima mohu někam vyjet a nepotřebuji ten naladěný klavír od někud dovážet, ale že já si je dokážu doprovodit s akordeonem na dosti podobné úrovni, nemám ten pedál samozřejmě, ale dokážu ty jejich skladby prostě doprovodit a můžeme si zahrát prostě kdekoliv. No.
0: A taky jste zmínil předtím už v nějakém předchozím vstupu ty rejstříky, zmínil jste i klarinetový, takže tady vlastně k té židovské hudbě v podstatě to pojítko je i těmi rejstříky, které ty nástroje
1: mají. Ano, určitě, určitě, ale ten akordeon patří v té židovské muzice k těm základním, protože ten s tím klarinetem se krásně pojí s houslem a s basou a tak dále. A tentokrát od Silvie Bodorové to bylo melodrama. Tam to bylo hrozně moc zajímavé, že ona chtěla ten nástroj trošku propojovat jak s orchestrem, tak i ten s hlasem paní Soni Červené. A já jsem jim pak ukazoval, jaké má akordeon možnosti. Třeba několik druhů vybrat, který dokážou. Ona to potom tam také v té skladbě použila a uslyšíte, takové to jemné vibráto nebo takové to těžší vibráto, takové dlouhé vibráto, které dokážeme udělat různými údery do nástroje. A tam už to je důležité, jestli třeba používáš pravou ruku nebo levou ruku. A myslím si, že se ta skladba, ačkoliv je trošku strašidelná, má ty části stracha, děti silně se přání tam a trápení. A Soně Červená je bezvadná, protože ona umí skvěle německy, tam dlouho působila v Německu, takže používá jak tu češtinu, tak tu němčinu. Ale nicméně ten akordeon si myslím, že je právě, kromě toho, že tam má takové ty části, které je s orchestrem, tak tam hezky krásně odpovídá i té Soně Červené.
2: Strach. Angst. Strach. Die Angst. Angst. Die Angst.

Když už to bylo nesnesitelné jednou k večeru v listopadu, tu se přímo ve zdi otevřely dveře velmi spěšně, neboť bylo třeba spěchat. A dokonce i koně u vozu byly nadláždění se vzepěli, jak zdivočelí koně v bitvě s hrdly vydanými na pospas.

Ten pravý strach je strach z příčiny zjevení. A takový strach trvá.

kdyby tak byl člověk indián, vždy pohotový a předkloněn ve vzduchu napádícím koni, stále znovu by se zachvíval krátkými otřesy země.

až by pak nechal ostruhy ostruhami, nebo žádné ostruhy nejsou. Až by pak odhodil uzdu, nebo žádná uzda není. A zemi jak vysečenou step by před sebou skoro už neviděl,

křičím. Slyším ten křik, na něj sice nic neodpovídá, ale jemuž také nic neubírá sílu, a který tedy stoupá vzhůru bez protiváhy a nemůže přestat, ani když zmlkne.

0: Typický hlas Soni Červené, akordeon Ladislava Horáka, našeho dnešního hostitele, a také komorní orchestr Quattro pod taktovkou Marka Štilce. To bylo obsazení nahrávky, bylo to dílo Sylvie Budurové, Kafkovy sny, melodram pro hlas, akordeon, smyčce a bicí. A my jsme si, Ladislava, vlastně říkali předtím, než dozněla tahle skladba, která zase v podstatě demonstruje ty možnosti vašeho nástroje jako takového, tak jsme se bavili o tom, jak dnes převažuje ten knoflíkový nebo tlačítkový nástroj, ale já se jenom vrátím k jedné myšlence, kterou jsme nedokončili. Když třeba dnes student si řekne, já chci hrát na ten knoflíkový, protože je to nějaký trend, ale koresponduje to s nějakým směrem té literatury. A vy vlastně sám jste taky před nějakou chvílí řekl, že na té konzervatoři toho studenta vedete k tomu, že ještě nevíte, jestli se té hudbě bude věnovat úplně naplno, profesionálně, jestli z něj bude jednou solista nebo kvalitní třeba orchestrální hráč. Není dobré ty studenty vést oběma směry už jenom proto, abyste jim ty možnosti vlastně do budoucna otevřel obě?
1: Tak tam je, co se týče akordeonu a jeho stavby, tak tam je asi důležité, když si ten nástroj pořizuje, aby měl už tak nějak ten kantor rozmyšleno, jakým způsobem zaprvé ten, s tím, toho žáka bude dále učit. To znamená, jakým směrem by měl jít. A co se týče té komorní hry, tak tam je zase důležité, kolik třeba ten nástroj má v každé té ruce hlasu. Protože se vyrábí prostě nástroje, které třeba jsou v levé ruce tří hlase, tak si uvědomuji to, že třeba jeden knoflík prostě hraje na jednu tři tóny, tři oktávy. Je to podobné jako u varhan. Takže rejstřík čtyřstopí, osmistopí, šestnáctistopí. V pravé ruce může mít až pět dokonce hlasů. Takže to by úplně nebyl nejvhodnější nástroj třeba pro tu komorní hru. Spíš pro to solové hraní. Ale myslím si, že v každém případě zrovna pro takovou skladbu, jako jste slyšeli od Sylvie Budurové, to melodrama, tak tam se třeba ten nástroj velmi hodí, protože já mám nástroj spíše komorního ladění a komorního osazení. A podobně to je i třeba v hudbě Václava Trojana. To znamená hudba, která je víceméně hodně scénická, hudba, kterou psal on k Lukovým filmům a kterou potom i přepsal pro akordeon. Já mám, jsem si založil trio, které mi povolila rodina Václava Trojana, by se jmenovalo právě Trojanovo trio také. A tak jeho hudbu hrozně moc hraju. Nicméně k vašemu poslechu jsem si vybral přece jenom jinou. Je to hudba z baletu Sen noci svatojánské. A je to hudba, kterou můžete slyšet právě v filmu Jiří Trnky, protože Jiří Trnka a Václav Trojan, to je prostě naprosto úžasné duo umělců, kteří udělali, a já si myslím, že je to trošku i nedoceněno, udělali obrovskou propagaci české kultuře prostě v zahraničí. On už byl tehdy to expo v Bruselu a ta hudba Václava Trojana a ten film Jiřího Trnky se tam promítal a hrála, tak na to prostě se do dneška nedá zapomenout.
0: Což vám konvenuje jako propagátorovi české hudby. Na co vlastně hrajete vy, než si pustíme zmíněný výběr právě ze Snu noci svatojanské? Vy, předpokládám, využíváte oba typy nástrojů, jak ty klávesové, tak ty knoflíkové?
1: Takhle, já hraju na nástroj klávesový. Učím také nástroj knoflíkový, takže metodiku knoflíkového nástroje samozřejmě znám. Ale starého psa už novým kouskům nenaučíš. A ty knoflíky používám, pokud hraju třeba na nástroj bandoneon.
0: Teď jsem to chtěla říct, že zase k tomu Piazzolovi vám nic jiného než ty knoflíky nezbydou.
1: Je to tak, ale ono jsou ještě takové dva zásadní druhy, o kterých jsme nemluvili, akordeonu, a to je, akordeon má dvojí ladění. Buď to má teda chromatické, což je právě to koncertní, takže to si může posluchač, pokud nějaký nástroj mu leží na skříni, vyzkoušet, že pokud zahraje na tah a tlak na oba směry jeden knoflík či jednu klávesu a hraje ta klávesa stejně, má stejnou intonaci, v tom případě to je nástroj chromatický, a neopak je nástroj diatonický. Ten diatonický nástroj u nás známe jako heligonku například, ale nástroj diatonický je také právě bandoneon. Mm-hmm. A ten bandoneon je nástroj, který je velmi obtížné ovládat, a já mám to štěstí, že se mi podařilo sehnat nástroj kvalitní, který je přece jenom chromatický. Protože si myslím, že na ten diatonický by jsem se asi už nenaučil.
0: Je to těžké se přeučit, jak jsme říkali, že třeba dnes studenti chtějí na knoflíkový, možná se může stát, že jak jsme se bavili i o těch trendech vývoje akordeonu, že zas časem přijde vlna, kde se vrátí klávesový nástroj. Je to těžké se, teď neříkám třeba vzhledem k věku, ale pokud skutečně bude solista, který vystuduje Pražskou konzervatoř, naučí se tady na knoflíkový akordeon, bude pokračovat na Akademii muzických umění, tam to dostuduje, pak půjde na nějaké mistrovské kurzy a za 10 let se tady přehoupne ten trend do toho klávesového. A on chudák za sebou bude mít perná mnohaletá studia na knoflíkový. Je to těžké v tuto chvíli potom se přeonačit?
1: Já si myslím, že toto spíš nehrozí, že to hrozí spíš z toho obráceně, že dlouho hraje na klávesi a pak se musí naučit na knoflíky, protože v té naší už originální literatuře ten knoflíkový nástroj má naprosto výsadní postavení v každém případě. Ale co je moc zajímavé a co vlastně byste uhodla, představte si, že zrovna třeba v Moskvě v současné době na vysokých školách se vyučuje knoflíky a klávesy půl na půl. A to nikdy nebylo. V Rusku si vždycky hrálo jako na 90% na knoflíkové nástroje. A já jsem z toho velmi překvapen, že prostě teď slyším hodně a hodně hráčů z Ruska právě na nástroje klávesové. Osobně si myslím, že

0: není až tak velký rozdíl, jestli se naučíte na knoflíky nebo na klávesy. To úplně zásadní je, aby člověk hrál i v levé ruce melodický bas. A tam je to prostě daný, že v tom případě má šanci na úspěch a může hrát skladby. Spíš třeba mohu říci, že když já se rozhoduji, jestli doporučím třeba klávesy nebo knoflíky tomu žákovi, tak se dívám i na, to, na tu jeho fyzickou schránku. Mm-hmm. Protože nástup knoflíku je přece jenom podstatně menší a líp se ovládá i někomu, kdo třeba nevyroste pořádně. Mm-hmm.
1: Takže vlastně je takový chbitější a jednodušší třeba i pro ženy. Asi to bude nástroj vhodnější než ten klávesový.
0: Kdybyste by chtěl začít, tak já bych vám doporučil nástroj knoflíkový.
1: My teď ale musíme skončit, alespoň pro dnešek. Vy jste vybral už zmíněný Sennocí svatojánské Václava Trojana, další úžasné jméno propojené s Pražskou konzervatoří, ale k tomu se dostaneme někdy příště. Tak já už asi v tuto chvíli jenom poprosím, abyste řekl, jakou nahrávku jste vybrali, jestli k ní máte nějaký osobní vztah. Moc vám poděkuju za to dnešní povídání a budu se moc těšit příště.
0: Tak já jsem trošku navázal s tím, že jsme začali s El Tangem, kde byla Soňa Červená. Předposlední skladba byly Kafkovy sny, kde jsme měli opět melodram. Tak tentokrát tam bude mít hlas a to bude Petr Štěpánek. A mně se právě moc líbí propojení hudby společně také s rétorikou. A přestože bych měl jako akordeonista více spíš propagovat skladby, které napsal Václav Trojan pro nás a že jsou nádherný a že nám je závidí celý svět a hraje hlavně celý svět, včetně jeho krásného koncertu Pohádky pro akordeon symfonický orchestr, tak jsem vybral teď aktuální svitu, která je naprosto nádherná a která si myslím, že je úplně takové jako nejvíc od Václava Trojana, co se týče kvality. A co se týče vůbec, aby si posluchač uvědomil, jak uměl nádherně udělat instrumentaci v orchestru a zapojení všech těch, jak těch hlasů, tak, toho, tak té rétoriky. A to je hudba z baletu a z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské.
1: My si pustíme alespoň výběr z tohoto krásného díla. Doplním ještě zpívané party, to bude Patricia Janečková a Richard Samek. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídit bude Jan Kučera. Vladislave, moc vám děkuju za dnešní pozvání a už teď se těším příště. Naschledanou.
0: Těším se též.
2: Oberon zatím trpělivě vyčkává, až Titanie

když už se tak pěkně puku mstíme, což aby Titanie uviděla právě toho osla. A tiše smál se ve tmách Oberon. A elfové ti hořce plakali.

To hrozné probuzení, krásné Hermie. Ach, zrádce Lysandr se líbá s Helenou. To si teď voják teprv bude dovolovat.

čo si mi to proved? Ty zdával vonieť tomu nepravému. Byla to komédie, teď je z toho fraška.

Ještě před chvílí to byla Hermie, co dvěma mužům omámila hlavy. Teď zase Helena je pro ty hlavy vínem a Hermie ta zbývá na lecet.

než nad vesnicí kohout zakokrá. Jenom se točte a užijte si žárlivosti dosyta a bláznění a bloudění a pochyb, abyste zítra lépe ocenili, zač loket lásky šťastné, spokojené. Jenom se točte, teď už to ale zavání až příliš tragédií.

Udělej honem z tragédie žert, neboť krev žertem téci neumí. Co z puku rozklížel, teď zase slepíš. Pak ještě trochu motanic a rvaček, jen všechno žertem. Ať vidí surovost, jak je vlastně směšná.

Chudinka Titánie, dost už ostudy, už prožila si své a poznamenána tou hanbou ušatou, tím víc mi bude dráha.

podivné jitřní halaly. Tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte třikrát svatba.

svatba slavná, chvíle dlouhá, to už tak bývá. Nejkrásnější krb, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc, zde zeď, která je lásce překážkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná a Pyramus.

ty hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu Puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

Probůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát syna.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme. A usínajíce si s elfy

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespeara.

0: Dozněl výběr z hudby z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské, hudby Václava Trojana. Tato skladba, kterou recitoval Petr Štěpánek, zpívali Patricia Janečková a Richard Samek a hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery, uzavírá dnešní návštěvu, na které jsme byli u zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty Ladislava Horáka. Výběr z našeho povídání si budete moci už brzy přečíst i na hudebním portálu klasika+.cz. A tím dnešní návštěva končí. Příjemné další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Paroulková.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, na stanici D-dur právě začíná pravidelné sobotní vysílání věnované hudbě 16. až 19. století s názvem od Claudia Kludvigovi. Jako tradičně společně nahlédneme do rozhlasové fonotéky a zaměříme se na snímky nahrávané na dobové nástroje v rámci takzvané historicky poučené interpretace. Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Robert Škarda. Úvod našeho výběru obstará ukázka z tvorby rodáka z Neapole Domenika Scarlattiho, muže řady hudebních profesí v první polovině 18. století. Mladší syn Alessandra Scarlattiho ovládal vedle skladatelského řemesla i hru na varhany a čembalo, působil jako sbormistr a kapelník. Sonátu pro housle a basso continuo z odkazu Domenika Scarlattiho teď zahrají Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Sonáta pro housle a basso continuo od Domenica Scarlattiho hráli Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco. Milí posluchači, zvu vás nyní k poslechu hudby, jejímž autorem je německý skladatel, varhaník a teoretik Michael Praetorius. Prostřednictvím jeho hudby se společně ocitneme na počátku 17. století, v době stylového přerodu od renesance k baroku. Z Praetoriovy tvorby zazní ukázky z jeho sbírky 40 protestantských chorálů pro sóla, sbor a instrumentální doprovod. Sbírka, napsaná v novém italském stylu, jak zní její podtitul, vyšla v roce 1619 ve Wolfenbüttelu. Nazvaná byla Polyhymnia podle řecké múzy posvátné poezie, chvalospěvu, tance a výmluvnosti. Čtyři části ze sbírky Polyhymnia Michaela Praetoria přednesou spojené soubory Taverner Consort, Choir and Players, řídí Andrew Parrott.

Soubory Taverner Consort, Choir and Players pod vedením Andrew Perota přednesly 4 části ze sbírky Polyhymnia od Michaela Pretoria.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme ve společnosti řecké múzy Polyhymnie, bohyně posvátné poezie, chvalospěvu, tance, výmluvnosti a pantomimy. Jiný příklad inspirace touto postavou řecké mytologie v hudbě pochází z 18. století a je francouzské provenience. Jde o baletní operu Le Fête de Polyhymnie, slavnosti Polyhymnie, od Jeana Philippa Rameaua na libreto francouzského dramatika Louis de Cajuzaca. Dílo Rameau napsal na oslavu francouzského vítězství v bitvě u Fontenua ve válce o rakouské dědictví. Poprvé byla uvedena v říjnu 1745 v pařížské opeře. Z opery slavnosti Polyhymnie si poslechneme desetidílnou orchestrální svitu. Hraje soubor L'Étalon Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: Svitu z opery Slavnosti polyhymnie Jeana Philippa Rameaua hrál soubor Les Talens Lyriques. Řídil Christophe Rousset.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás programem s názvem Od Claudia k Ludwigovi provází Robert Škarda. Další hudba, která nás čeká, pochází z pera Itala Antonia Salieriho, ve své době uznávaného a ctěného skladatele, který působil převážně ve Vídni. Jako operní autor se však prosadil v řadě evropských metropolí, byl učitelem Beethovena nebo Schuberta. Z roku 1804 pochází jeho Requiem C-moll. Není mnoho skladatelů, kteří by psali hudbu pro vlastní pohřeb. Ovšem Salieri patří díky této mši mezi ně. Je záhadou, proč napsal Requiem právě v roce 1804, tedy dlouhých 21 let před svou smrtí. Dílo bylo opravdu provedeno na jeho pohřbu v roce 1825. Již předtím ale víme o provedení v sídle hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou. Requiem C-moll Antonia Salieriho, odkazující svým stylem již k ranému romantismu 19. století, budou zpívat Valentina Nafornita, soprán, Ambroisin Bré, alt, Robin Trichler, tenor a Andreas Wolf, bas. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem C-moll pro sóla, sbor, orchestr a varhany od Antonia Salieriho. Sólové party přednesli Valentína Nafornita, Ambroisin Bré, Robin Trichler a Andreas Wolf. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídil Hervé Nicke.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, výběrem nahrávek hudby 16. až 19. století vás provází Robert Škarda. Následující minuty budou patřit barokní hudbě. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty druhé poloviny 17. století Heinze Heinricha Ignáce Bíbra. Za Bíbrova působení ve městě rozkládajícího se na obou březích řeky Salice zde vyšla v roce 1680 sbírka 6 komorních sonát pro 4 smyčcové nástroje a čembalo nebo varhaní pozitiv s názvem Mensa sonora seu musica instrumentalis. Do několika částí z této sbírky se za malou chvíli zaposloucháme. Název i podtitul tohoto souboru skladeb nám prozrazuje, že Bíbr sonáty koncipoval jako Tafelmusik, mit frisch lautenden Geigenklang, tedy jako hudbu určenou pro hostiny nebo bankety se svěžím a hlasitým zvukem houslí. Ze 6 svit, složených převážně z kratších tanečních částí, zazní první 3 sonáty v tóninách D-dur, F-dur a A-moll a také do sbírky vložená sonáta reprezentativa pro housle solo. Hrát budou členové souboru Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Gäblem.

0: Členové souboru Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem dohráli 4 sonáty ze sbírky Mensa Sonora Seu Musica Instrumentalis od Heinze Heinricha Ignáce Biebera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v rámci našeho pořadu od Claudia k Ludwigovi se nyní vydáme do období anglické renesance. Jejím významným představitelem je také Orlando Gibbons. Tento současník Williama Birda byl vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, pro které také komponoval vlastní hudbu. Je také autorem madrigalů, hymnů a dalších duchovních skladeb. V roce 1623 dosáhl na prestižní zaměstnání, kdy byl jmenován varhaníkem ve Westminsterském opatství. Z Gibbonsovy tvorby si poslechneme výběr z duchovních skladeb pro smíšený sbor s doprovodem varhan. Budou to různá zhudebnění žalmů i textů z Nového zákona, která doplní 2 sólová varhanní preludia. V této podobě nahrál Gibbonsovu hudbu v roce 1995 soubor Oxford Camerata se sbormistrem Jeremy Summerlim. Na varhany hraje Lawrence Cummings.

0: Dozněl výběr z chorální a varhanní hudby skladatele anglické renesance Orlanda Gibbonse. Zpívali členové souboru Oxford Camerata, na varhany hrál Lawrence Cummings.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, je pro následující minuty připravena nahrávka komorní hudby Ludwiga van Beethovena. Z jeho celkem 7 za života publikovaných klavírních trií zazní to poslední. Klavírní trio B-dur opus 97, dokončené v roce 1811. Známé je pod názvem Arcivévodské, neboť ho Beethoven věnoval arcivévodovi Rudolfovi Rakouskému, jednomu z potomků císaře Leopolda II., svému mecenáši a také amatérskému klavíristovi. Možná i proto je v tomto triu part klavíru výraznější a samostatnější než hlasy houslí a violončela. Arcivévodské trio si poslechneme v podání mezinárodně etablovaného italského souboru Larky Budely. Jak název ansámblu napovídá, jeho hráči dávají přednost hře na střevové struny, k dosáhnutí autentických tembrů při interpretaci starší hudby. Věnují se především hudbě 18. a 19. století. Soubor Larky Budely bude hrát ve složení Vera Betz housle, Anner Bilsma violončelo a Jos van Immersy klavír.

Soubor Larky Budely dohrál klavírní trio B-dur opus 97, zvané Arcivévodské od Ludwiga van Beethovena. Milí posluchači, v poslední části našeho programu zavítáme do Benátek a poslechneme si jedno z barokních zhudebnění slavné středověké mariánské antifony Salve Regina, Zdrávas královno. Dnes víme o pěti skladbách Salve Regina, které zkomponoval Antonio Vivaldi, významný benátský skladatel, učitel a houslový mistr počátku 18. století. Za malou chvíli si poslechneme zhudebnění známé mariánské modlitby, figurující ve Vivaldiho katalogu pod číslem 616, určené kontratenoru a komornímu orchestru a rozdělené do šesti částí. Solový part zaspívá Andreas Scholl, hrát bude Australian Brandenburg Orchestra, řídí Paul Dyer.

0: Kontratenorista Andreas Scholl za doprovodu Australian Brandenburg Orchestra pod taktovkou Paula Dyra přednesl zhudebnění mariánské antifony Salve Regina od Antonia Vivaldiho. To byla poslední položka dnešního programu s názvem od Claudia k Ludwigovi s hudbou 16. až 19. století. Nerušený poslech dalšího vysílání přeje od mikrofonu stanice D-dur Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spolu řídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Pálfyho paláci Pražské konzervatoře.

0: S jménem Ladislav Horák je spojený naprosto neodmyslitelně akordeon a pražská konzervatoř. Tak je možná zvláštní, že jsme začali titulem z jedné snad z nejznámějších oper Wolfganga Amadea Mozarta Donem Giovannim a slavnou Madaminou. Ladislave, moc děkuju za pozvání sem do Palfiho paláce na pražskou konzervatoř a rovnou se zeptám, proč Adam Plachetka, proč Wolfgang Amadeus Mozart a jedna z nejslavnějších árií, když se úplně nabízelo pustit akordeon? Který samozřejmě uslyšíme.
1: My rádi hrajeme také Mozarta, solového i komorního. Nicméně, jak jste sama řekla, jsme v Palfilském paláci a my zde máme archív Pražské konzervatoře. A v tom archivu máme jednu z partitur, ze které dirigoval Mozart svoji premiéru v tom roce 1787 tady. A já k tomu mám krásnou vzpomínku, protože když byl koncert, na který přijel Placido Domingo, a dirigoval právě reprízu po 230 letech této opery, tak měl tiskovou konferenci. A tam řekl dokonce tuto větu, člověk ani neví, nebo lidé nemohou vidět, nebo my nevíme, jak ten Mozart přemýšlel a co si třeba k tomu říkal. A v tom okamžiku jsem já vstoupil s bílými rukavicemi a přinesl mu tu operu, přinesl mu tu partituru, kterou tady máme, kde jsou vpisky samotného Mozarta, kde jsou třeba dopsané nějaké tympány, nějaké árie, jsou tam poznámky k tomu, tak to jsem Placido Dominga rozbrečel. A to je můj velmi osobní silný zážitek s touto úžasnou osobností. Tak ale když se vrátím k Mozartovi, samozřejmě, že Adam Plachetka, protože Adam Plachetka je jeden z našich nejznámějších absolventů pražské konzervatoře v poslední době. A já dokonce, když jsem byl naposledy v New Yorku, což je moje také město, které mám velmi rád a kam jsem jezdil, bohužel musím říct jezdil a doufám, že zase budu každý rok, tak jsem tam právě Adama potkal a on zrovna měl tam připravoval se tu titulní roli v Don Giovannim v Metropolitní opeře.
0: Vy vlastně tím, že máte už svůj život opravdu desítky let spojený s pražskou konzervatoří, ale zároveň jste interpretem, tak v podstatě se vám to v životě asi hodně mísí, ty zážitky, vzpomínky a asi i to, jak se vnímáte, jestli víc jako pedagog nebo víc jako muzikant, interpret, nebo to tak držíte na nějaké vyrovnané rovině, protože jak se spolu povídáme a není to poprvé, tak v podstatě hodně vždy odskakujete ke konzervatoři jako ke škole, jako ke svojí alma mater, ale zároveň je tam z vás cítit to protchnutí a nadšení tou hudbou. Jaká ta rovnováha, v jaké fázi vlastně neživotní teď jste, když si vezmeme nějaké porovnání všech těch pilířů, na kterých teď stojíte?
1: Já jsem doživotní propagátor pražské konzervatoře a doživotní propagátor akordeonu. A takhle, to, když to mohu spojit spolu, tak s tom mám velikánskou radost. Já jsem hrdý na to, že tady se akordeon začal vyučovat na pražské konzervatoři od roku 1951. Vemte si to, že v Itálii, kde je velmi populární a velmi slavný a má velkou historii, se začal učit na konzervatořích až v 80. letech. Takže my máme vlastně skutečně tady už velkou historii, přestože to je teprve 70 let letos.
0: A nenapomohla přeci jenom ta doba minulá, která díky tomu východnímu vlivu asi akordeonu přála a tím pádem třeba jsme díky tomu přeskočili i ten západní svět?
1: To napomohla, ale víte, kdo tomu také napomohl? Napomohl tomu určitě také Václav Holsnecht, který byl tím ředitelem, který zde akordeon zaváděl, a napomohl tomu určitě Václav Trojan, protože Václav Holsen si ho velice vážil, té jeho hudby. Mnoho skladeb má právě předmluvu napsanou od Václava Holsnechta, myslím skladby Václava Trojana. Takže já mám za to, že když se ptala, jestli jsem více tím reprezentantem konzervatoře, nebo více tím interpretem, nebo jak to mám v životě, tak si myslím, že to mám úplně úžasně spojený. A že když pak třeba přicházím na to pódium, tak velmi hrdě se hlásím k tomu právě, že jsem také tady z pražské konzervatoře a dávám to publiku znát.
0: Daří se ta láska k akordeonu třeba odfiltrovat v případě, že jednáte za školu a teď musíte rozhodovat i o ostatních oborech. Tak říkajíc, nenadržovat akordeonu, myslím.
1: Tak zase je to tak, že akordeon je přece jenom nástroj minoritní, my nejsme v orchestru, my můžeme maximálně, jsme obsazení třeba v nějakém menším ansámblu, a hlavně v komorní hře, pochopitelně. Velmi rádi hrajeme také komuniu se Smithovým kvartetem.
0: Jak je to s tím nadržováním?
1: Pravda je taková, že tím, že na Pražské konzervatoři v té pozici zástupce mohu, nebo dělám rád věci, které tady třeba předtím tolika se nezabývaly. Takže hodně scháním třeba finance od mecenášů a různých nadací pro naše talentované žáky. A já mám talentované žáky také, akordeonové tady, tak jim dokážu dát, myslím si, že to je jinak, že to je tak, že jsem dokázal ten akordeon vlastně dát plnohodnotně a rovnoceně s těmi ostatními. Asi takhle bych to řekl. Jo? Že do té doby, že i za těch mých studií říkali, hele, ty hraješ na tu harmoniku a tamhle tak dobrý, v pohodě, a někdo byl dobrý, tak se ukázal, ale teď my tady máme těch žáků spoustu dobrých a já jsem ten akordeon asi dokázal tak nějak, nebo snažím se o to dokázat ho tak povýšit, protože...
0: Srovnat vlastně
1: tu úroveň. Víte co? Mně už se prostě jako nelíbí, když se pořád říká, konečně akordeon dospěl k tomu, že je koncertní, tak snad mu pomůžeme a tohleto. Ono to není pravda. Oni, ty moji žáci, už jsou vidět, oni už hrají, já jsem vidět, já hraji a já mám radost, že prostě už nerad bych o tom mluvil, jestli jsme plnohodný nebo neplnohodný, není to pravda. Rovnocený.
0: Já myslím, že to dokážeme i dalšími ukázkami, protože nejlépe je praxe jako zástupce nějakých teorií. Tak my si teď pustíme akordeon. Bude to docela slavné uskupení Chrono String Quartet. Five Tango Sensations se jmenuje skladba Astora Piazzolly, kterou jste teď vybral. Bude hrát samozřejmě na bandoneon. Zazní tam konečně tento nástroj, který k vám také neodmyslitelně patří. A možná asi nechám na vás to představení této skladby.
1: Tak Five Tango Sensation, to je zrovna z cyklus Pěti tank, které já hraju velmi rád.

spojení akordu Potage au Bandonu se Smithsovým kvartetem je velmi zajímavé. Akordeon se zde, říkám akordeon, u Astorovy 500, to je právě bandoneon, se zde ukazuje jako nástroj, který je jednak velmi má technické možnosti, ale hlavně dokáže být velmi barevný ke Smithsům a já tedy tuto nahrávku považuji za úplně nejlepší nahrávku, kterou kdy kdo udělal.

0: Astor Piazzolla, autor skladby Five Tango Sensations, která teď dozněla v Českém rozhlase D-dur, dohrál na bandoneon a vedle něj uskupení Chrono String Quartet. Výběr mého dnešního hostitele i hosta zároveň, protože posloucháte pořád Na návštěvě Českého rozhlasu D-dur a dnes jsme u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Já se nemůžu nezastavit u Astora Piazzolly, protože točíme v roce 2021. Je to prostě rok jeho stého výročí a musíme ho připomenout asi jako průkopníka nejenom vašeho nástroje, ale v podstatě jednoho velkého životně hudebního směru.
1: Tak Astor Piazzolla patří k nejhranějším autorům 20. století. A je to proto, že on vytvořil styl, který je naprosto jedinečný, kterému se teda říká Tango Nuevo, a on měl to štěstí, že mohl studovat v Evropě, mohl studovat u slavné pedagožky Nadie Boulanger, u které studoval třeba i Vítězslava Kaprálova, která měla asi největší podíl na tom, jak se v Paříži vyvinula pedagogická činnost, protože k jejím žákům patřili, kromě Astora Piazzolly, nejslavnější skladatelé té doby. Ona sama byla žačkou Ravelovu. Dá se říci, že Piazzolla neměl vůbec ten život jednoduchý, protože skutečně i dnes se ta jeho hudba jakoby někde špatně zařazuje. To se říká, je tam hodně toho jazzu například, je tam hodně toho folkloru, oni ho v Argentině neměli ani rádi, protože říkali, ty se nám zkazil to Argentinské tango, ale nicméně ta jeho hudba je vysoce kvalitní, nápaditá a hlavně je to hudba, kterou my akordeonisté velmi rádi hrajeme, protože, jak jsem řekl, nástroj, na který on hrál sám, to znamená bandoneon, což je nástroj, který je původně německý, ale kterému se říká argentinský, protože zdomácnil v Argentíně, tak je vlastně víceméně velmi podobný, patří do stejné kategorie nástrojů, prostě harmonikových.
0: A měl to on jednoduché, když v podstatě vlastně se zpronevěřil ve velkých uvozovkách těm svým tanečníkům a hudebníkům a v podstatě ty jeho vlastní řady ho tak trochu vydělili, tak potom, když se dal na tu cestu skladatelskou, s tím svým směrem, který potom skládal a prosazoval, měl to vlastně jednoduché jako skladatel klasické hudby, tak asi úplně vnímán nebyl. Tak on vlastně zůstal tak někde jako rozkročený mezi.
1: Je to tak, je to i on má hodně filmové hudby taky, takže to je znát, že kam se ten směr jeho skládání, jakým směrem se ubíral. Navíc on většinu těch skladeb napsal pro své kvinteto. A to kvinteto je trošku takový jako na bázi spíš jazzového big bandu, protože on sice má obsazení klavíru, kytary, elektrické kontrabasu, ale to je spíš ta rytmická záležitost. A pak má tam 12 stroje melodické, to znamená housle plus bandoneon. Zase na rozdíl třeba od těch jazzových kapel, on říkal, moje hudba nikdy není improvizace. Já mám všechno napsanou. To, co mám napsané, to hrají také a také hudebníci hráli vždycky podle not a hráli přesně podle zápisu, maximálně až nějakou takovou tu tangovou ornamentiku, kterou si on tam přidával prostě jako solový nástroj. Ale to je tak všechno. To znamená, to nemá skutečně s jazzem a s free jazzem nebo s improvizací nic společného. Takže ta hudba je opravdu jedinečná. Nicméně, když si představíte, že on napsal krásné koncerty, které se interpretují už dnes jako koncerty klasické, ať to je koncert Akonga Gua pro akordeon, bandoneon a orchestr, či ať to je třeba dvojkoncert s kytarou, tak či Tres Tangos, také jeho slavné, tak přece jenom my už ho považujeme za interpreta, který patří na ty pódia, zatímco ve své době on začal být slavný skutečně, až jak to bývá, tady u těch geniů, až teprve úplně na svém konci života. Pak si začal užívat, ale to už bohužel měl ty srdeční problémy a nebylo mu tak jako dopřáno, aby si pak už to slávu užil.
0: Je to také mezník z hlediska akordeonu, nebo teď neříkám bandoneonu, ale z hlediska celkově vašeho nástroje, který třeba znamenal velký příklon, ať už posluchačské veřejnosti, anebo třeba zájem potom budoucích muzikantů studovat tento nástroj. Dá se říct, že je to historický milník Astor Piazzolla?
1: Je, v každém případě, protože od té doby se nás, když se řekne Piazzolla, tak hned se to spojí prostě s tímto typem nástrojek, na který hrajeme. A také pokud nějaký významný solista chtěl si zahrát hudbu Astora Piazzollu, tak většinou oslovil právě i kolegu akordeonistu aby si s ním zahrál dohromady. A ta hudba je vlastně hlavně, jak jsem řekl, složená právě pro to komorní obsazení.
0: A ještě jinak máme další Astory Piazzolly, teď myslím osobnosti jeho vyhlasu, které třeba už teď odhadujete, že toho vyhlasu jednou dosáhnou, anebo které třeba byste už teď jmenovali jako další milníky z těch skladatelských osobností, ať už našich, anebo ve světě.
1: Tak určitě, co se říče tady naší domácí scény, tak my jsme od jak živa vždycky spolupracovali v těch různých centrech. A ty centra můžeme zaměnit třeba zrovna za ty pedagogické centra, za ty konzervatoře. Tak se skladatelským oddělením, které tam tehdy působilo. Takže já, když jsem třeba nastoupil tady na Pražskou konzervatoř, tak tady právě vyučovali a vyučují skladbu autoři jako Eduard Douša, jako je Pavel Trojan, jako je Jiří Gemrot. A právě si myslím, že to je ta cesta, kterou se akordeon musí ubírat, že musí oslovovat. Já velmi rád oslovuji autory. A jedním z těch prvních byl právě Pavel Trojan. A musím si říct takovou úsměvnou příhodu, že kdykoliv jsem hrál jeho skladby, které mi napsal, tak vždycky říkal, a vy jste ten syn toho Václava Trojana. A já jsem říkal, ne, to není ten syn, on má jenom společné jméno. A to je zvláštní, že oba dva pro akordeon píšou, nebo psali, a že to tak je. A tak já jsem jednou přišel za Pavlem, říkám, Pavle, ty se s tím musíš nějak vyrovnat, ty to musíš dát nějak znát, že sice nejste příbuzní, ale máte oba dva rádi akordeon a že píšete melodicky, píšete krásně česky. A tak jsme přišli na to, že by mohl napsat na některé z témat Václava Trojana. On si vybral téma jeho slavné Tarantely a napsal variace na téma a počest Václava Trojana, protože mu právě Tarantely. A tato skladba se stala poměrně velmi populární. My jsme ji natočili s právě s Trojanovým triem v obsazení Pavel Hůla housle a Petr Paulů kytara. Je to vůbec ale je to vůbec zvláštní, že toto obsazení, když si tak uvědomíte, jak se vůbec mohlo dát dohromady, to tehdy říkala Václav Trojan, akordeon, kytara, housle, tak je to šraml, není to šraml, jak to vlastně vůbec bude znít dohromady. No a vidíte, ty jeho skladby ze svit právě Jiřího Trnky, ať to je Prince Baje, ať to je Císařů Slavík, jsou vlastně nejslavnější a jsou nejhranější v té naší komorní akordeonové literatuře. No ale tentokrát to je tady Pavel Trojan, variace na téma a počest Václava Trojana.

0: Hudba Pavla Trojana staršího, variace na téma a počest Václava Trojana, takové hezké srovnávací hudební téma, teď dozněly v podání našeho dnešního hostitele, který hrál společně v Trojanovým triem s vašimi kolegy. Možná bychom mohli ještě jednou jmenovat, s kým to bylo. Kdo je Trojanovo trio?
1: Trojanovo trio je Pavel Hůla, houslista, a Petr Pavlů, kytarista.
0: Jak jste se dali dohromady?
1: Tak dohromady nás učitel dal zájem o dílo Václava Trojana a my jsme se poprvé sešli někdy v roce 2007, kdy právě bylo 100 let od narození Václava Trojana a kdy jsme zahráli společně velký koncert v Rudolfínu, v Sukově síni a od té doby už začalo to naše přátelství, to jsme se ještě nemenovali Trojanovo trio, to jsme pak požádali rodinu Trojanů, aby nám toto jméno propůjčili a natočili jsme i potom krásný kompaktní disk, který se jmenuje Století Václava Trojana.
0: My jsme se bavili o těch skladatelských jménech v rámci akordeonu. Možná, Ladislavě, pojďme od toho neutéct, protože samozřejmě jméno obou pánů Trojanů, ať už Václava anebo Pavla, to je neodmyslitelně zapsáno už teď do té akordeonové historie, ale pojďme představit ty další osobnosti. Možná věřím, že přeci jenom ani posluchači třeba ten svět akordeonu neznají tolik, anebo je to takové to, že naskočí vždycky ten Astor Piazzolla a už možná lidé nepřemýšlí dál.
1: Ano, tak určitě u nás je akordeon spojený se jmény, jako je Jindřich Feld, nebo jako je brněnský Petr Fiala, nebo jako je Jiří Teml, kterému momentálně připravuje premiéru koncertu pro akordeon a smycový orchestr. Moc se na to těším na příští rok. Ve světě je velmi teď zajímavý třeba ve Francii Frank Angelis, to jsou skladby, které velmi často také u nás interpretujeme. A co se týče třeba ruské literatury, tak tam je jedno velké jméno, tam je jméno Vladislav Zolotarev, což byl autor, který věnoval akordeonu mnoho solových komorních i koncertů. A já si vzpomínám, když jsem hrál kdysi k maturitě, jsem nastudoval jeho třetí sonátu, tak ta třetí sonáta končila úplně částí, která mi nedala tomu Zoltrajovi vůbec smysl. A říkal jsem si, co je to za hudbu? No a já jsem zjistil, že on citoval v solovém akordeonu Schönbergovu Zjasněnou noc. A tím jsem se vlastně dostal tak trošku i k té hudbě, protože se mě to hrozně mě to zaujalo. Vypátral jsem, jak to je, protože přece jenom jsem tehdy ještě Schönberga tolik neposlouchal a tento typ hudby a tím pádem jsem se dostal až k jeho krásnému sextetu, které má a které jsem vybral jako další skladbu pro posluchače.
0: Zjasněná noc. Je to ale titul, který se také dočkal v podstatě úpravy a hraje se i v takovém silnějším obsazení. Vám asi bude spíš bližší to klasické pro těch 6 smycových nástrojů, ne? Protože to přece jenom víc připomíná to komorní hudbu, než když se to hraje v podání toho malého orchestru. Nebo kterou z těch verzí máte raději?
1: Je to přesně tak a navíc mi to připomíná přesně i tu interpretaci Zoltrajeva pro solový akordeon, kde vlastně těch víceméně těch 6 hlasů dokážu uhrát v pravé a v levé ruce, a která je velmi právě podobná tomuto obsazení.
0: Já teď vyjmenuju interprety, nejsou to úplně jednoduchá jména, i když známá. Janin Jansen, Boris Provcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden, tak to je obsazení této nahrávky Arnolda Schönberga.

0: Arnold Schönberg a krásná komorní věc pro šest smyčcových nástrojů Zjasněná noc teď dozněla v návštěvě Českého rozhlasu D-dur. Jsme u Ladislava Horáka a ten vybral nahrávku, na které jsou Janin Jansen, Boris Brovcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden. To bylo obsazení, které teď dohrálo a my se dostáváme od smyčcových nástrojů pomalu ke kytaře. Já už to předesílám teď, protože my jsme se Ladislava vlastně společně bavili i o tom, jak moc se prolíná akordeon s hlasy některých nástrojů a jak také tím pádem rostou možnosti akordeonu jako takového, pokud se bavíme třeba o repertoáru vašeho nástroje, protože tam samozřejmě vzniká spousta soudobých skladeb, ale vzhledem k té mladé historii, bude mu 200 let v roce 2022 akordeonu jako takovému, tak přeci jenom té literatury tam není tolik, jako třeba zrovna u té kytary nebo nějakých tradičnějších a starších nástrojů. Tak jak je to třeba s tím propojováním a s autory, které vás lákají zaintegrovat do toho akordeonového repertoáru? Myslím samozřejmě v přepisech.
1: Já mám velmi rád španělskou hudbu. A právě Rodrigo mě spojil s mým kolegou, kytaristou Petrem Pavlů, který se mnou nejprve začínal tak, že jsme každý hráli půl recitál a mně se ta hudba Rodrigova hrozně moc líbila. A tak jsme si řekli, pojďme to zkusit dohromady. Víte, ono to úplně se k sobě nehodí, aby hrál akordeon a kytara. To jsou dva každý úplně jiný nástroje. My jsme začali s tím, že jsme hráli třeba, že kytara byla i ozvučená k akordeonu a tak dále. Nakonec jsme se dospěli přece jenom do toho stádia, že já jsem si pak pořídil nový nástroj italský a s tím nástrojem už jsem dokázal být podstatně subtilnější a dokázal jsem se té kytaře také vlastně lépe připojovat a mohl jsem si dovolit třeba hrát i skladby, které byly psané pro flétnu s kytarou. Když jsem si třeba i dopisoval aranžma, aby to bylo bohatější, tak i levé ruky. Já jsem třeba historii tanka Ostrova Piazzoli s kytarou a dostali jsme se třeba až právě Rodrigovi, což je autor, na kterého já mám právě osobní vzpomínky, protože když jsme s Petrem Pavlou měli turné po Andoře, tak v tom okamžiku tento úžasný slepý kytarista zemřel a my jsme hned den po jeho smrti hráli asi jako první vzpomínkový koncert velký, kde jsme hráli několik jeho skladeb. To bylo v Andoře. Takže já mám právě kytaru velmi rád. Ono mimochodem kdysi na pražské konzervatoři bylo i oddělení takzvaných lidových nástrojů, kde právě vedle akordu byla i kytara, byly bicí nástroj, nevím, proč se to takhle jmenovalo, prostě lidových nástrojů, a to už dávno není. A s tou kytarou nás spojí i to, že jsme oba dva nástroje, které nejsou orchestrální. Takže my si vyjdeme krásně vstříc. Nicméně právě díky tomu si myslím, že bylo i napsáno tomu našemu spojení i mnoho skladeb, které byly věnovány tomuto duu.
0: A my se pustíme andaluský koncert. Budou hrát Los Someros, Academy of St. Martin in the Fields a řídit sir Neville Mariner.

0: Rodrigův andaluský koncert teď dozněl na návštěvě v Českém rozhlase D-dur. Jsme u Ladislava Horáka na Pražské konzervatoři, kde jste zástupcem ředitele, ale také vedoucím akordeonového oddělení a my se bavíme jak jinak o škole a také o akordeonu. My jsme se teď povídali o propojení s různými nástroji, které máte rád. Teď to byla kytara. Jak to s těmi nástroji je u vás? Na co vlastně hrajete vy? Kolik nástrojů máte? A jak z hlediska studenta je třeba náročné si akordeon pořídit? A kolik akordeonů člověk tak jakoby za ten svůj profesní život vystřídá, nebo životnost akordeonu jaká je?
1: Akordeon je nástroj, který se taky ladí, jelikož má hlasy kovové, tak ty hlasy taky pracují, oni reagují na také různé podnebí. Já si vzpomínám, že když jsem s akordeonem byl někde v Pakistánu a teď tam byl takový to obrovský vedro, tak najednou ten nástroj mi začal vystřelovat úplně neuvěřitelným způsobem, ty hlasy. Myslel jsem, že snad ani koncert nebudu moc odehrát. Ale pravda je taková, že ty nástroje jsou už teď tak kvalitní, že já jsem si ho pořídil ke konci studií na vysoké škole a mám ten samý nástroj do dneška. A ten nástroj je velmi kvalitní. Pochopitelně, není to jako s houslemi, je to spíše jako s klavírem. Takže nástroj vyzrává, nicméně umím se představit, že bych si mohl pořídit třeba zase další, protože by jsem se dostal už i v té technologii toho nástroju a v té kvalitě zase kousek dál. Ale já už jsem se na něj tak zvykl, že si myslím, že není potřeba. Navíc ten nástroj není až tak těžký, on má 12 kilo. Nástroje jsou těžší až tyhle ty koncertní až k 15 kilogramů. Takže to je samozřejmě jeden z důvodů, proč teda hrajeme v sedě, nikoli ve stoje. Nicméně je zvláštní, že i na tak na tento nástroj hraje vlastně více děvčat třeba než chlapců.
0: Ale je to zvláštní, protože vlastně těch 12 až 15 kilo, to je tak roční až dvouleté dítě a to není tak jednoduché udržet těch několik hodin na cvičení.
1: To je pravda, ale zase vemte si to, že i ta manipulace je jednodušší, než kdyby hrál třeba na harfu, nebo i ten kontrabas se špatně vejde. Já třeba když někam lítám letadlem nebo i se svými žáky, tak dokážeme ten akordeon ještě tak nějak propašovat na palubu a máme ho jako příruční zapas.
0: Limitní transportní nástroj.
1: Ano, jsme...
0: Jak je to třeba pro, jak jsem se jenom ptala, z hlediska studentů pro pořízení, mají se třeba uchazeče o ten nástroj bát, že na něj nebudou mít, nebo je to hodně náročná záležitost?
1: Je to náročná záležitost, určitě. V každém případě stojí ten nástroj už ten kvalitní podobně, jako stojí kvalitní jako hoboj nebo klarinet a tak dále. Takže to už se člověk musí rozhodnout, aby se takový nástroj pořídil. My naštěstí třeba na naší konzervatoři máme nástroje, které žákům půjčujeme, ale to si myslím, že se děje asi u všech oborů, že ten nejprve na zkoušku se počí těm nižším ročníkům a pak si ho teprve pořídí. Ale pochopitelně je to tak, že ty nástroje jsou kvalitní a jsou dražší. Já si vzpomínám, že když jsem vlastně ta moje generace, když jakoby končila ty studia, tak jsme se hrozně zahleděli na ten západ. A všichni jsme chtěli už tou cestu, jako už aby jsme si zahráli někde v té Itálii a v té Francii. A že já vlastně jsem si řekl, že mám hrozně málo zmapovaný východ. Já jsem byl hrozně málokrát třeba na Slovensku, nebo jsem byl v Polsku. Jednou jedinkrát jsem byl třeba v Rusku jenom. Vemte si to, že prostě skutečně ta moje generace už jako pohlížel a teď hurá a teď si zahrajeme v tom Mnichově a teď si zahrajeme v tom Miláně a tak dále a tam jsem se jako směřoval. Takže začal jsem se zaobírat podstatně více i přece jenom nejenom těmi východními státy, kam jsem se začal přece jenom vracet, ale i hudbou. Velmi mě oslovil třeba polský skladatel Wojciech Kilar, který napsal krásnou skladbu pro komorní obsazení, která se jmenuje Orava. Je to skladba, která, vezměte si, se s velkým úspěchem hraje i na akordeonový orchestr. On totiž to málo kdo ví, protože u nás to není až tak populární, že vlastně existují akordeon orchestry, které jsou v počtu 25-30 členů, kde je i basový akordeon, kde mají i tympány a mají další nástroje, které je hodně doplňují a kteří dokážou právě hrát takhle podobnou hudbu, jako třeba Wojciech Kilar. V Německu je třeba 1200 registrovaných orchestrů. Samozřejmě, že většina z nich je spíš na amatérské bázi, ale já jsem jednou za 3 roky vždycky pozván do poroty soutěže v Innsbrucku, kam dojíždí těch top, ty top orchestry, přijde k tomu až 300 a pak je tam hodnotíme různě a tak dále. A tato skladba od Wojciecha Kellera, Orava, tak to tam zní velmi často.
0: Už jenom doplníme, že bude hrát komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus a řídí Agnieszka Duczmal.

0: Agnieszka Dučmal teď řídila komorní orchestr Polského rozhlasu Amadeus a zazněla skladba Vojtěcha Kilara Orava. Původně pro smyčcový komorní orchestr, ale náš hostitel Ladislav Horák, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista, nám také řekl, že existuje i pro akordeonový orchestr. A mě tam zaujala jedna věc, že je tam i basový akordeon, jste před malou chvilkou říkal. Jaké máme vlastně akordeony? Když byste měli rozlišit ty typy, tak víme, že třeba u nějakých dechových nástrojů je to soprán, nový altový, ať už vezmeme saxofon a podobně. Jak je to vlastně s těmi typy a laděními u akordeonu?
1: Tak toto my nemáme. To hlavní rozlišení je, jestli to je nástroj chromatický či diatonický. A další rozlišení je, pokud ten nástroj má bas standardní či melodický. A konečně máme samozřejmě nástroje, které jsou nástroje klávesové a nástroje knoflíkové. Takže většinou

0: Ty typy my je dělíme podle toho, jak velký mají rozsah a jak velký mají i podle počtu basu v levé části, v levém manuálu nástroje. Takže to jsou spíš ty typy, které jsou hodnější pro děti. On ten nástroj vlastně jakoby s člověkem roste. Takže máme i právě nástroje, které jsou hodné pro děti. Já mám ale radost, že už se u nás začalo i na hudebních školách vyučovat rovnou děti s melodickým basem, což nebylo. Když já jsem studoval, tak nic takového neexistovalo, takže jsme nemohli hrát vlastně skladby podobné jako třeba k hudebním školám, kde už jsme se mohli vyrovnávat pravou levou rukou. Proto trošičku třeba máme handicap u nás, že ta technika té levé ruky nebyla vlastně poplatná té technice pravé ruky. Protože tady přece jenom bylo vždycky zvykem hrát v pravé ruce melodii a levá jenom doprovázela. Teď už to je jinak. A ty naši mladí hráči, které teď tady máme, tak ty už jsou na tom podstatně dál, než byla moje generace. A už začínají rovnou s polyfonickými skladbami a už si můžou zahrát hned třeba barokní hudbu, hned od mala. A i ta technika je vlastně velmi podobná, to je pravé, levé, mají vyrovnanou. Takže to si myslím, že je úplně jinak. Zase na druhou stranu, když si třeba si zahrát skladby Václava Trojana, tak ten psal pro ten, nebo Jindřicha Felda, tak ty psali ještě pro ten starší typ nástroje. A teď, když se interpretují na ten novější typ, tak už se musí nějakým způsobem upravovat ty skladby také. A podobně to je. Já vím, že Václav Trojan se dostal k akordeonu díky Milanu Bláhovi a já jsem si také vyhledal jednoho autora. Bydlí tady nedaleko, tady na Zámeckých schodech, to je takový ten krásný domeček červený na levé straně, když jdete po Zámeckých schodech nahoru. A ten autor se jmenuje Luboš Luka. On má i společného, že Václav Trojan byl jeho učitel. On dokonce napsal i hudbu k jednomu filmu Jiřího Trnky, který se jmenuje Velké kouzlo. Ale hlavně on si velmi právě cenil Václava Trojana a říkal, je víš, já pro ten akordeon vůbec neumím psát, ale tady máš spoustu not ode mne a já bych si hrozně přál, kdybys to mohl upravit, aby se to na akordeon dalo hrát. Tak já jsem s tím už začal. Musím teda říct, že bohužel na to mám při tom mém vytížení málo času a se těším do toho důchodu, že konečně to začnu upravovat a připravovat pro ty mé žáky, aby mohli hrát více hudby Luboše Sluky, protože ta hudba je nádherná. No tak jestli jsme mluvili o tom, že Astor Piazzolla, to geniální u něho bylo, že dokázal propojit ty různé styly a že se ta jeho hudba hraje jak na koncertních pódiích, tak se dá hrát i na venkovních festivalech. Tak něco obdobného je u toho Luboše Sluky, protože on dokázal napsat velmi kvalitní blues, fox, charleston, prostě různé tance a opět povýšil vlastně ty jejich interpretaci až ke koncertnímu využití.
1: A vy jste Luboše Sluku i teď vybral jako další skladbu Sunset Suite. Co je to za skladbu? Máte s ní nějakou osobní zkušenost jako interpret je Prague Spirit Quartet?
0: Ano, je to právě jedna z těch skladeb, kterou já upravuju pro akordeon. Bude to pro akordeon se Smithovým orchestrem, protože to je také velmi časté spojení. A zatím upravená není a proto si ji poslechneme teď v podání Smithového kvintetu.

0: Sunset Suite Luboše Sluky teď dohrál Prague Spirit Quartet a my jsme stále na návštěvě u zástupce ředitele Pražské konzervatoře Ladislava Horáka tady v Palfijovském paláci. A my teď míříme k 8. symfonii Antonína Dvořáka, což je klasická věc, ale možná je v tuto chvíli dobré probrat dirigenty, protože vy jste vlastně nejenom solový hráč a hráč v mnoha, dá se říct, mnoha komorních tělesech.
1: Určitě.
0: Ale samozřejmě si také sednete před orchestr, což se chci zeptat, jestli je častá příležitost, nebo z hlediska akordeonu spíš výjimečná. Jaká je spolupráce s dirigenty v tu chvíli a jaké dirigenty obecně jako posluchač máte rád?
1: Tak já vždycky z dirigentů mám hrůzu. Hlavně pokud akordeon není jako stolový, ale pokud, a to bývá také dost často, je obsazen do orchestru, tak my nejsme zvyklí na to dirigování, na to ukazování a já vždycky úplně trnu hruzu, abych spočítal ty pauzy a podobně. Takže nemáme tu takovou tu praxi. Ale na druhou stranu zase, vy jste se mě na začátku rozhovoru ptala, jestli třeba ještě nemám zájem o jiný nástroj, nebo nějaký nehraju, nebo co by mě zajímalo, jaký další nástroj. Tak mě spíše, kdybych se podruhé narodil, kdyby byla nějaká reinkarnace a já mohl zase začít od začátku, tak asi by mě hrozně moc zajímalo právě ta role dirigenta. Protože to je v té hudbě takový ten nejvíc komplexní role, kterou můžete mít. Musíte to hodně vědět, musíte to spoustu znát o těch nástrojích, o těch dějinách, o té historii těch skladeb. Protože já jsem, pokud si uvědomíte, tak vybral docela dost výrazné skladby. Ať je to třeba ta Zasněná noc, nebo ať je to Svěcení jara, tak mám rád, když je něco výrazného. A to samého je u toho dirigenta také. Proto třeba budeme mluvit o Václavu Talichovi, protože Václav Talich jednak je tak trošku nedoceněný dirigent zahraničí. Jednak tedy já žiju už mnoho let v Berouně, takže tam on právě prožil pak ten závěr svého života, ale vůbec tam působil natolik, že máme i krásný festival Talichův Beroun. Bohužel v té době, ještě když dirigoval, tak akordeon ještě neměl napsané koncerty, takže to se s akordeonem ještě nemohl Václav Talich potkat. Nicméně, těch akordeonových koncertů už máme spousty. Já jsem jich tady jenom v České republice napočítal až se kolem 80, což je docela velké číslo. Nejkrásnější je určitě koncert Václava Trojana. A já jsem právě buď to s těmi českými, anebo jako specialista na koncerty Astora Piazzolly, pojel už celý svět a potkal jsem se s poměrně známými dirigenty, jako je třeba první asijský nositel Karajanovy ceny Gumnance, když jsem s ním mohl hrát se Soulskou filharmonií, nebo poslední asistent Leona Bernsteina, což je Francouz Patrick Soyer, který mě opakovaně dirigoval v Turecku. U nás vystupuji velmi rád s Fokem, tam právě jsem začal vlastně taková ta moje spolupráce s velkými tělesy a to s Liborem Peškem, když jsem uvedl krásný koncert Astora Piazzolly Tres Tangos ve Smetanově síni, či s Petrem Voronským, kde jsem zase hrál s Olomouckou filharmonií. Je to věc, která koncem života moc bavila Astora Piazzollu. Toto on chtěl dělat. On kromě svého kvintetu chtěl právě hrát s orchestry. A to je i věc, která baví mě. Jestli to je tím, jak se dostávám už do toho věku, kdy to, co jsem se naučil a to, co znám, chci prezentovat jako ten solista, který tam je, možná, asi tak nějak. No. A navíc také mám rád ty osobnosti u dirigentského pultu.
0: Ale zase na druhou stranu, když jste říkala, že dirigovat třeba v nějaké další reinkarnaci a v příštím životě, ono proč spousta interpretů má za sebou solovou dráhu a pak se ujímá taktovky? Nebyl byste nějak výjimečný? Neláká vás to třeba zkusit?
1: Když to je hrozná dřina, a to i fyzická. Já mám takovou...
0: S 12 až 15 kilovým akordeonem.
1: Já vím, ale s tím si sedím pěkně. Ale já s tím mám zkušenost, protože já jsem 7 nebo 8 let jezdil do Itálie, kde mě oslovil italský akordeonový orchestr. Já tam přijel jako solista nejprve, ale onemocněl jim dirigent, tak už tak bývá, a tak mě požádali, abych dirigoval. A tak mám dokonce zážitek, že jsem dirigoval v Římě na Lido di Ostia, na tom obrovském stadionu u moře. A tam na mě se bylo podívat asi 4000 lidí, kde jsem dirigoval. To byl úžasný zážitek. To mě právě bolily ty ruce potom teda. Ale nicméně, Pak se teda stalo, že jsem s tím orchestrem jezdil turné a sice to byl akordeon orchestr, ale my jsme měli na programu Verdiho věci, Rossiniho věci jsme hráli, takže to byly velmi kvalitní koncerty, takže já už ten zážitek mám.
0: Ale stále říkáte, že by vás to lákalo, tak teď už můžete jen pokračovat.
1: No tak když říkáte, tak já o tom budu přemýšlet.
0: Vrátíme se k další skladbě. Už jsme ji avizovali, bude to 8. symfonie s podtitulem Anglická Antonína Dvořáka v podání České filharmonie a v čele se zmíněným Václavem Talichem.

0: Osmá symfonie Antonína Dvořáka s podtitulem Anglická teď dozněla v Českém rozhlase D-dur. Jsme na návštěvě u Ladislava Horáka a ten si zvolil interpretaci s Českou filharmonií a v čele s Václavem Talichem. Bavili jsme se o dirigování a já se teď vrátím k učení, ke studentům. Když si vezmeme fungování Pražské konzervatoře, která si mimo jiné v tom roce našeho natáčení, v roce 2021, už připomíná 210 let, tak jaké je dnešní nasměrování studentů, už jsme zmínili, že spíš vychováváte ty studenty k tomu, aby si uměli vybrat, jestli si sednou do orchestrů, anebo se budou dál vzdělávat jako solisté třeba na nějakých vysokých školách, na interpretačních kurzech a podobně. Jak je to s orchestry? Protože pokud vlastně říkáte, že konzervatoř a byla tak založena s tímto motem, že má vychovávat kvalitní orchestrální hráče a umožnit těm nejnadanějším se vyvíjet dál, tak vlastně kolik orchestrů dnes působí při Pražské konzervatoři a je to to gro, na které se tedy zaměřujete, vzhledem k tomu, jak jste vlastně ten chod konzervatoře naznačil?
1: Tak určitě bohužel momentálně nepůsobí žádný orchestr, protože se u nás může vyučovat bohužel individuálně, ale my už se moc těšíme, že to vrátíme orchestru zpátky a že mu umožníme i někam vycestovat příští rok a že to těm našim žákům tady tu dobu, kdy spolu hrát nemohli, splatíme. Protože od toho ten orchestr tady u nás je, zrovna symfonický, aby se tam naučili ty zásadní díla. My taky máme samozřejmě tady předmět, který se jmenuje studium orchestrálních sól, kde se vždycky připraví právě na to, aby tam mohli vystupovat. Takže ten symfonický orchestr, ten je pro žáky těch tří nejvyšších ročníků, 4., 5., 6. A co je velmi příjemné, že tento orchestr kromě nastudování symfonie a kromě seznámení se s různými epochami také dokáže doprovodit naše nejlepší absolventy. A je o to tak velký zájem, že my musíme vždycky v prosinci udělat konkurs všech nástrojů a z toho konkurzu vyplyne 6-7 solistů, kteří potom můžou zahrát za doprovod orchestru. Mám radost, že v poslední době jsme dokázali i nastudovat skladby třeba, které nejsou úplně jednoduché. V letošním roce to byl koncert Jindřicha Felda pro akordeon a symfonický orchestr, který nakonec tedy musel převzít sice Karlovarský orchestr, který to natočil s naším solistou Filipem Krtochvílem, ale nicméně tento koncert také proběhl. Kromě symfonického máme v těch nižších ročnících projdou orchestrem Smithsovým, a dále také máme tady ansámbly, orchestr menší režní založené pro třeba soudovou hudbu, které tady u nás fungují. A v každém případě, a to zase vracím tou oklikou zpátky, a mám z toho velkou radost, že se nám podařilo, není to tak dlouho, založit také barokní orchestr, který se věnuje stylové interpretaci.
0: Jak vnímáte tedy Pražskou konzervatoř? Měla by skutečně vychovávat dobré orchestrální hráče a upoutat ty nejnadanější muzikanty, aby se dál zajímali o solovou dráhu? A nebo by měla přeci jenom i cílit na solisty?
1: Tak já si myslím, že ten začátek úplně, když se v tom roce 1811 začalo vyučovat na Pražské konzervatoři, tak to bylo o něčem trošku jiném, protože v té době ty orchestry paběrkovaly a bylo potřeba vychovat právě pro ty orchestry na těch jednotlivých panstvích anebo na těch nových zámcích, kde už nedokázali ty šlechtici, kteří schudli, udržet ty orchestry, takže proto se tady vytvořila ta konzervatoř, to podhubí konzervatoře. Ale já bych řekl, samozřejmě, my tady máme vynikající solisty, máme tady, všichni žáci projdou praxí také orchestru, ale já bych pořád trošku cílil na to komorní hru. Já si myslím, že to je prostě alfa a omega, co by se naši žáci měli naučit. My jsme jim taky už umožnili, aby komorní hru měli třeba už od 3. ročníku, takže oni 4 roky tady dokážou i studovat komorní hru. A navíc i bazujeme na tom, aby měnili ty svoje kombinace nástrojový, aby se naučili jednou ve smicovém kvartetu, jednou, aby šli do klavírního tria a tak dále, do dua. Zrovna třeba u mého nástroje, u akordeonu, to pro mě je úplně zásadní. Já, když jsem tady studoval, tak jediný, co se hrálo, tak to byly akordeonová dua. A s mým nástupem jsem právě si to zacílil jako jednu z těch nejdůležitějších forem tady toho studia, že si projdou s komorní hrou s jinými nástroje. A musím říci, že mám radost, že je velký poměrně zájem z jiných oborů o to, aby si mohli s Akvilem zahrát. Protože oni vidí, že my potom vyjíždíme na soutěže a my máme festivaly a že se vlastně velmi hezky uplatní a že se uplatní i tam, kde ten akordeon třeba tolik nezněl a je to pro pořadatele u nás velmi atraktivní nástroj. Protože prostě ho tam třeba neslyšeli a tak dále. Jedním z těch autorů, kteří mi píšou

0: pravidelně pro různá komorní obsazení je i Pavel Trojan. Ale já si vzpomínám, že když jsme úplně zahajovali, tak tehdy naši spolupráci, tak vypsala italská soutěž v Castelfidardu, což je právě to městečko ve střední Itálii, kde se vyrábí akordeony největší kvality, tak vypsali soutěž o to, aby napsali skladatelé na Piazzollu téma nějakou skladbu. A pochopitelně, já jsem s tím Piazzollou tehdy trošku začínal, tak nejznámější Libertango, které zaznělo i v tom slavném filmu Romana Polanského 48 hodin v Paříži, které si vybral ten Polanský do filmu, to už dávno existovalo od Astora Piazzolly. A Pavel Trojan mi tedy napsal právě variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon, tedy variace právě na Libertango, které se staly ty variace tak úspěšné, že mu potom o ně řekl nejenom orchestr smyčcový, aby je předělal pro smyčcový orchestr, ale i klavírní duo, aby předělal. Ale věřte mi, to úplně první provedení těchto variací, to je moje.
1: A my ho teď uslyšíme.

0: Podání našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka teď dozněly variace na téma Astora Piazzolly pro solový akordeon Pavla Trojana staršího. A my jsme se společně bavili předtím, jak vlastně vnímáte uplatnění a záběr Pražské konzervatoře. V podstatě, co je priorita, jak vychovávat dnešní studenty, jestli je směřovat k orchestrům, nebo jak by se vlastně Pražská konzervatoř měla prezentovat i vůči tomu výsledku, který potom po absolvování ten žák má za sebou a jak zhodnotí ta svá studia. Ale přeci jenom říkal jste, že vidíte, řekněme, velkou budoucnost v komorní hře, ale tady jsme opět u té solové. A já myslím, že když byste se zeptal třeba toho 13-14 letého člověka, který uvažuje o dráze solového hráče, tak řekne, ano, půjdu na konzervatoř, protože chci být tím slavným solistou. Není přece jenom to, co jste říkal, že Pražská konzervatoř je ta poctivá, která by měla toho budoucího muzikanta naučit hrát v nějakém tělese, ať už menším nebo větším. Není to pro ně vlastně demotivující? Neřekne si ten nadupaný a ambicemi nasáklý mladý, ještě ne dobrý solista, teď mě tam nebudou učit tu solovou hru?
1: Tak ten problém trošku je, že já si myslím, že přece jenom my i na tu naši malou zemi, tady máme těch hudebních škol konzervatoří, myslím, docela hodně. A ty produkují velký počet absolventů, což je velká konkurence. A my se snažíme těm našim žákům vštípit to, že když budou mít zajímavé programy se zajímavým tělesem, tak budou spíš pozvaní těmi pořadateli, než když se budou snažit soupeřit jenom v tom solovém repertoáru nebo v tom solovém recitálu. A vůbec si nemyslím, my naopak se velmi chlubíme těmi solisty, kteří nám vyhrávají mezinárodní soutěže, pomáháme jim maximálně. Ale i u nich vidím, že velmi rádi si právě tu komorní hru zahrají a že rádi i s tím tělesem vystoupí. Příkladem může být teď třeba velmi prestižní soutěž v Miláně, která se pořádá jednou za dva roky, kterou vyhrála jako soliska Pavla Tesařová husliska. A v letošním roce té samé soutěže se už účastní jako členka Smicového kvartetu, Ševčíkovo kvartetu. Takže já myslím, že ty naši žáci dozrávají. Já vím, že je to jejich velikánské přání být úžasným virtuózem. Je to velké přání i jejich pedagogů, aby měli skvělé virtuózy. Ale my se jim snažíme trošku otevřít oči a říct jim, toto asi bude spíš ta vaše profese, tím se budete zaobírat nejvíc. A je to jak v této komorní oblasti, tak určitě, a to se zase vrací v oklikou úvodu našeho rozhovoru, je to i v té interpretaci. Já skutečně jsem zastáncem toho, aby ten žák se zkusil už najít, jestli ho víc bude třeba zajímat, vystoupit s orchestrem, který, nebo souborem, nebo komorním ansámblem, který se zajímá více o hudbu moderní, či který se zajímá třeba o hudbu Johanna Sebastiana Bacha, či barokní.
0: A to je právě ta střední umělecká škola tím pravým podhoubím, kde vlastně tu zkušenost získá, ale získá ji na úrovni.
1: Získá ji na úrovni, určitě. A je to i kvalitou pochopitelně toho našeho pedagogického sboru.
0: Jaká je budoucnost akordeonu? Samozřejmě, že řeknete, že růžová, to je jasné pro nadšence a propagátora tohoto nástroje, ale zvedá se uplatnění a teď možná tu otázku rozdvojím, jednak pro budoucího akordeonistu a jednak pro budoucího hudebníka. Vzhledem tomu, že teď natáčíme v roce 2021 a máme za sebou více než rok zastavení kultury.
1: Ano.
0: Není to otřes pro mnohé budoucí muzikanty anebo mnohé studenty, kteří teď získají pochybnosti v budoucnost tohoto oboru? Myslím celkově kulturního oboru jako takového.
1: No, je to tak. Já jsem to asi nejvíc pozoroval třeba v oboru pěveckém, kde to uplatnění je ještě menší a kde ta epidemie je posílá ještě více, ty nemohli vůbec vystupovat. My jsme si alespoň našli takové ty streamové možnosti, našli jsme si různé online soutěže, a naopak dokonce jednomu z mých žáků, který se jmenuje Martin Kot, tak tomu to pomohlo až natolik, že vyhrál soutěž v New Yorku, online soutěž, a příští rok má nabídku vystoupit v Carnegie Hall s akordem recitálem. Což je pro 20. nebo 19. chlapce teda něco úžasného. Já jsem tam třeba ještě nehrál. A já si myslím, že určitě všichni budou vyprávět o tom, že ta epidemie se na ně podepsala, ale to není jenom obor hudební a to není jenom umění, pochopitelně, na kterém se podepsalo. Jsou i další profese, jiné profese a jich hodně, kde jsou na tom ještě hůř. Já vždycky mým žákům říkám, že i když jste doma zavření a když mi hrajete na dálku, tak pojďte být připravení. Pojďte být připravení, až se vše otevře a až to najednou začne všechno a pak budete mít tu příležitost a budete mít o to větší šanci, že budete kousek o krok dál než třeba ta další vaše konkurence. A já jsem poměrně přesvědčen, že se toho drží a že na mé slova dají.
0: Neobávají se studenti ale toho, že třeba nastane další vlna, nějaké další možné epidemie a že v podstatě díky této zkušenosti, nebo kvůli spíš této zkušenosti, zjistili, že ta kultura je jedna z těch prvních, nebo v té první linii těch oborů, které se prostě zastaví.
1: Jednoznačně. A já jsem rád, že trošku se snažíme tady tlačit právě na vedení jak ministerstev, jak kultury, tak zdravotnictví, tak i na naši vládu, aby si toto uvědomili. To prostě by bylo špatně všechno, kdyby jsme kulturu nechali také na holičkách. Já jenom tomu můžu říci, že vidím, že nejspíš asi přece jenom budeme muset s takovou určitou formou takových těch online přenosů, online záznamů, či takových jakoby té činnosti i v té podobě těch přenosů a podobně počítat a pracovat. Ale myslím si, že i tady se najdou možnosti, které se dají rozvinout. Začaly fungovat nový natáčecí týmy, firmy a tak dále. Lidi začali se zvykat na ty přenosy také a začali třeba i v nějakým způsobem třeba platit za ty stupenky, prostě si můžou poslechnout a podporovat studenty. Mecenáši se také projevili. Takže myslím si, že nechtěl bych, aby tato situace zase znova nastala, ale zdá se, že bychom, pokud nám samozřejmě budou přát i lidé z vlády a lidé z ministerstev a nebudou kulturu upozorňovat, tak my si dokážeme najít svoji cestu.
0: Takže kultura si ji v podstatě našla i v této nouzové situaci, ukázala, že si nějakou cestičku, i když asi netušenou do té doby, že si najít umí.
1: Je to pravda a já ten názor sdílím.
0: Zakončíme velmi optimisticky. Magnifikát Johann Sebastian Bach, překrásná nahrávka je teď před námi. Velmi optimistická a v podstatě Bachova hudba přežívá a přežila vždy všechno. I několik staletí svého útlumu, kdy ležela zaprášená v archivech, tak věřme, že je to i hezké poselství pro hudbu a kulturu jako takovou.
1: Přežila mnoho epidemií a my přežijeme určitě také.
0: Říká náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonista Ladislav Horák. Moc vám děkuju a zase příště naslyšenou v Českém rozhlase D-dur.
1: Děkuju za pozvání a hezký poslech.

Johann Sebastian Bach a jeho magnifikát uzavírají dnešní návštěvu u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a také akordeonisty. Zpívali Barbara Hendrix, Anne Marie, Jean Rigby, Uwe Heilmann a Jorma Hininen. Hrál Academy of St. Martin in the Fields a řídil Sir Neville Mariner. Tím se uzavírá dnešní návštěva. Výběr z tohoto povídání se ale můžete už brzy přečíst i na hudebním portálu klasika+.cz. No a příjemné další chvíle s naším vysíláním vám teď od mikrofonu přeje Veronika Parolková.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Trio pro flétnu, violončelo a klavír G-dur Josefa Haydna má jako jeho komorní skladba to privilegium, že díky dobovým neshodám mezi vydavateli, které jsou samozřejmě písemně doloženy, je nesporné, že tento opus je skutečně dílem Haydnovým. Ono totiž u velkého množství jeho ostatních opusů to vůbec není samozřejmé, protože spoustu jeho současníků se pod své skladby podepisovalo jeho jménem. Snad, aby zvětšili jeho slávu, ale spíše proto, aby si zajistili jejich interpretaci. Dnes jsou interprety flétnista Uwe Groth, violončelista Martin Ruml a klavírista Christopher Hinterhuber.

Doznělo trio G-dur pro flétnu, violončelo a klavír Josefa Haydna. Interprety byli Uwe Groth, Martin Ruml a Christopher Hinterhuber. Letní noci. To je 6 písní na básně Teofila Gautiera od skladatele Hectora Berlioce. Je to autorovo rané 7. dílo, psané pro hlas a klavír, a Berlioz písně postupně k různým příležitostem instrumentoval. Tak má vlastně každá z nich poněkud jiný charakter podle příležitosti, ve které vznikla. Konec konců celý cyklus zní velmi francouzsky a je v něm esenciálně vyjádřené cítění lásky a smrti, tak jak je oba fenomény naráz chápe rozjitřený romantický básník i skladatel. Sopranistku Kirite Kanava doprovází Orchestre de Paris, u jehož dirigentského pultu stojí Daniel Barnboim.

Poslouchali jsme cyklus písní Hectora Berlioce Letní noci. V podání sopranistky Kirite Kanava za doprovodu orchestru de Paris, který dirigoval Daniel Barnboim.

Milostný hoboj jako člen rodiny hobojů je používán skladateli už od počátku 18. století. Zní poněkud temněji a ostřeji, ale ne zas tak temně jako anglický roh, prostě delikátně. Johann Sebastian Bach ho často používal jako partnera lidského hlasu ve svých vokálních kompozicích. Ale hlavně se uplatnil samozřejmě v romantických programních opusech popisujících milostné okamžiky v hudbě. Thomas Stacey, kterého uslyšíme jako solistu v tomto opusu, je hráčem na anglický roh v newyorské filharmonii. Rozumí tedy i milostnému hoboji. To můžeme ostatně posoudit při poslechu koncertu pro hoboj d'amour v tónině A-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Komorní orchestr z Toronta řídí irský dirigent Kevin Mellon.

Solista Thomas Stacy přednesl koncert pro milostný hoboj A-dur BWV 1059 od Johanna Sebastiana Bacha. Komorní orchestr z Toronta řídil Kevin Mellon. Skladatel Johann Martin Friedrich Niesel je jméno neznámé, ale neprávem. Narodil se v roce 1780 v Neuwiedu do rodiny věhlasného hornisty. Jeho otec Johann byl uznávaným virtuózem, ale syn Martin brzo opustil dráhu interpreta a začal komponovat.

komponovat. Život měl velmi pestrý, mohl by sloužit jako podklad pro román. Nicméně přeci jen se živil jako hudebník v orchestrech po celé Evropě a hlavně ve službách různých šlechticů. Jeho kompozice si získaly věhlas, který netrval ani po dobu jeho života. Pak byl nadlouho zapomenut, jak vydavateli, tak interprety. Máme možnost posoudit, jestli je jeho opomíjení oprávněné. Septet Es Dur přednese soubor Consortium Classicum.

Soubor Consortium Classicum přednesl septet S-dur Johanna Martina Friedricha Niesla. Dalším velmi dlouho opomíjeným autorem počátku 18. století v Německu je Christoph Graupner. Dnešní hudební vědci, ale pro komorní soubory i chrámové sbory nacházejí stále nová díla a mladí interpreté objevují krásu skladeb pozdního baroku, který se láme do klasicismu. Také senzitivitu neoposlouchaných autorů a jejich nové instrumentální barvy. Graupner byl žákem Kuhnauovým a stýkal se s Telemannem a Faschem. Měl tedy přehled a jako hofkapelmajstr v Darmstadtu i spoustu povinností organizačních i kompozičních. Poslechněme si jeho uvertúru E-dur pro dva milostné hoboje, dvoje housle, violu a basso continuo. Přednese ji soubor Nova Stravaganza z Hamburgu. Řídí Siegbert Rampe.

Poslouchali jsme uvertúru E-dur od skladatele Christofa Graupnera v podání ansámblu Nova Stravaganza, který řídil Siegbert Rampe. Od počátku 17. století se kytara stává módním nástrojem, na který se pro radost z doprovodu k písni může naučit v podstatě každý. Ale to platilo jen do roku 1808, kdy virtuos Mauro Giuliani napsal koncert A-dur pro kytaru a smyčcový kvartet. Sám ho ve Vídni přednesl s obrovským úspěchem a tím v podstatě postavil kytaru vedle ostatních klasických nástrojů s možností virtuózního přednesu. Původní doprovod později přeinstrumentoval a v této podobě ho nyní přednese slovenský kytarista Josef Žabka za doprovodu Slovenského komorního orchestru. Řídí Bohdan Varchal.

Kytarista Josef Žabka za doprovodu Slovenského komorního orchestru přednesl koncert A-dur od skladatele Maura Giulianiho. Řídil Bohdan Varchal.

Nyní nabídnu téměř historickou nahrávku z roku 1962. Zazní třetí symfonie S-dur Ludvíka van Beethovena. Nazval ji po zralé úvaze Eroika. Původní věnování Napoleonovi totiž z partitury vyškrábal, když pochopil, jak Napoleon zradil své vytčené ideály. Budou jí hrát berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. Mimochodem, Vídeňané při její premiéře neprojevili nějaké nadšení. Zdála se jim příliš dlouhá, bezuzdná a bez jakýchkoliv pravidel. Tak to alespoň vyjádřil kritik vídeňských listů Allgemeine Musikalische Zeitung. Naopak Beethoven měl tuto symfonii nejraději ze všech svých devíti.

autorů, vyhledaných v archivech po celé republice. Seznamovali tak veřejnost s novými objevy českého klasicismu. V roce 1988 tento soubor pod vedením Františka Vajnara natočil partitu A10 pro dva hoboje, dva klarinety, dva lesní rohy, trubku, dva fagoty a kontrafagot od moravského skladatele Františka Vincence Kramáře. Dílo pochází z počátku 19. století, kdy byl už Kramář jmenován skladatelem u dvora ve Vídni. Kromě členů kolegia uslyšíme také trumpetistu Miroslava Kejmara a kontrafagotistu Jiřího Seidla.

Poslouchali jsme partitu pro dva hoboje, dva klarinety, dvě horny, dva fagoty, trubku a kontrafagot, 45. dílo Františka Vincence Kramáře. Spolu s ansámblem Collegium Musicum Pragense hráli Jiří Seidl na kontrafagot a Miroslav Kejmar na trubku. Řídil František Vajnar. Při práci na klavírním koncertu v roce 1956 si Bohuslav Martinů odskočil ke zkomponování sonatýny pro klarinet a klavír. Název sonatýna na první pohled odlehčuje dílo, ale skutečnost je jiná. Je to naopak reprezentativní skladba pro profesionály. Ti nám ho také přednesou. Ludmilu Peterkovou doprovází klavírista Tomáš Výšek.

Sonatínu pro klarinet a klavír přednesli Ludmila Peterková spolu s klavíristou Tomášem Bíškem. Je to dílo Bohuslava Martinů.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpoledni na stanici Český rozhlas D-dur, kterým vás bude dnes provázet Rafael Brom. Na programu je Faust, opera německého romantického skladatele Luise Spohra, kterou autor napsal v roce 1813 na libreto Josefa Karla Bernarda. Libretistova verze faustovské legendy nevychází z textu Fausta Johanna Wolfganga Goethe, ale čerpá především z prací Friedricha Maximiliana Klingera a Heinricha von Kleista. Spohrova opera Faust, kterou skladatel přepracoval v roce 1852, tedy skoro 40 let od první verze, je významným dílem v dějinách německé romantické opery. Luis Spohr působil na dvoře v Gotě, který opustil kvůli angažmá v divadle na Vídeňce ve Vídni, jehož novým majitelem byl hrabě Ferdinand Pálfy. Ke svému uvedení do funkce zkomponoval operu Faust. Psal ji rychle. Hotova byla za necelé 4 měsíce, od května do září 1813. Premiéru tam ale neměla. Poprvé ji jako soukromé představení představili Giacomo Meyerbeer spolu s Karlem Marie von Weber a Luisem Spohrem a byli jí nadšeni. Veřejnou premiéru pak uvedl Karl Maria von Weber ve Stavovském divadle v Praze dne 1. září 1816. Poté ji Meyerbeer představil v Berlíně. Partitura této první verze se nezachovala. Existuje jen klavírní výtah, který byl vydán v Lipsku v roce 1822. Ve své původní podobě byla opera Singspiel o dvou dějstvích. V roce 1851 se Spohr k dílu vrátil a přepracoval ho do podoby velké opery o třech dějstvích. Původní mluvené dialogy byly změněny na recitativy. Tato verze v italském překladu měla premiéru v Královské italské opeře v Covent Garden v Londýně dne 15. července 1852. Oceloretina s výjevem soubojové scény byla otištěna na titulní straně nedělní přílohy časopisu Ilustrované londýnské noviny. Hudebně představuje Spohrův Faust raný milník v německé romantické opeře. Spojuje lyrické árie, sbory a orchestrální barvu, včetně inovativního využití pikoly a varhan s dramatickým narrativním nábojem, a ovlivnila současníky, jako byl Karl Maria von Weber, který dirigoval pražskou premiéru a ocenil její emocionální hloubku. Opera byla komponována pro velké obsazení s baritónovými hlavními zpěvy pro Fausta a Mefistofela, smíšeným sborem, baletem a orchestrem. A odráží Spohrovu houslistickou preciznost a kontrapunktické umění. Po smrti autora upadla opera Faust do relativního zapomnění, a to i přes počáteční úspěch v celé Evropě. V poslední době byla opera poprvé uvedena v Bielefeldu roku 1993. Dirigoval Geoffrey Moule a režii měl Matthias Oldák. Proběhlo 8 repríz a současně vznikla ve dnech 17. a 18. června 1993 nahrávka pro label CPO, Classic Production Osnabrück. Tuto nahrávku v našem nedělním operním odpoledni uslyšíte. V opeře Faust z Bielefeldu účinkují Michael Fier, bariton Faust, Elko von Jordis, bas Mefistofeles, William Puck, tenor, hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán, Kunhuta, Jon Brick, bariton, Gulf, Claudia Taha, soprán, Růženka, Raymond Walker, tenor, Wolfhard, Martin Eichwalde, Kailinger, Ulrich Neuweiler, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Ebert, tenor, Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt, Sikorax, Simone Nicola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld. Sbormistr Ewald Hesse. Hraje Filharmonie Bielefeld, řídí Geoffrey Moe. Tady je obsah prvního jednání opery. Odehrává se na ulici, kde na bujné párty vyhrává jevištní kapela. Hudba vytváří atmosféru slavnosti, ale vtírá se do ní zlověstné tušení. Faust, který podepsal smlouvu s Mefistofelem, jeho obraz byl vidět v zákulisí před událostmi opery, dává najevo únavu z požitkářského způsobu života a rozhodne se využít své pekelné síly k blahu lidstva. Zapřísahá se zmařit pekelné plány. Věčný cynik Mefistofeles se této jeho ušlechtilé myšlence vysmívá a tvrdí, že dobré úmysly pod vlivem zla se nevyhnutelně zvrhnou ve zlovolnost. Následně lstivě obrací Faustovu pozornost ke Kunhutě, šlechtičně v nouzi, s úmyslem polapit ho do jeho pokušení. Scéna se promění a představuje Faustův okruh společníků. Wolfharda, Mora, Wagnera a další, kteří při pití hlasně zpívají o ironických následcích Faustových dřívějších dobročinných činů. Vše se jevilo jako snák obohacení měšťanů, se zvrhlo v rozsáhlou žebrotu. Mnozí totiž zneužívali jeho štědrost, místo aby se věnovali poctivé práci. Skupina společníků také líčí Faustovu řadu romantických výprav napříč Evropou, od Angeliky k Elizabeth až po šlechtičny v Innsbrucku a mimo něj, vrcholící jeho náklonností k pokorné a cnostné ružence, která je proměnou čisté postavy Markéty v legendě. Inspirován touto prostou láskou prohlašuje Faust, že se vzdá své smlouvy a přijme čestný život s ruženkou. Pijácká píseň se svou živou sborovou energií poskytuje hudební kontrapunkt k těmto odhalením, evokuje veselí Mozartova Dona Giovanniho a zároveň odhaluje Faustovu morální spletitost. Faustův plán vykoupení se rychle rozplyne, když Franz Zlatník, zamilovaný do Růžičky, přijíždí s ozbrojeným davem, aby Fausta zajal a obvinil z čarodějnictví. V okamžik zoufalství Faust znovu vzývá Mefista a znovu se zavazuje k paktu a tím se vrací k počátečnímu konfliktu svého marného boje proti pekelnému vlivu. Události se poté stočí ke Kunhutě, která je uvězněna na hradě darebáckého gulfa, který se snaží získat její náklonost okázalými lákadly a výhruškami. Její milenec hrabě Hugo shromáždí přátelé k záchraně, ale cestou se setká s Faustem a Mefistofelem. Faust, donucen svým dřívějším slibem, trvá na přímém zásahu, místo aby dovolil noční útok. Faust se postaví Gulfovi, který se jejich požadavkům s pohrdavým smíchem vysmívá, a proto volá na pomoc Mefistofela. Ďábel pak zapálí hrad v plamenech pekelné zuřivosti a strhne Gulfa do zatracení uprostřed zděšených výkřiků přihlížejících, kteří to vnímají jako božskou spravedlnost. V této výměně názorů mezi Faustem a Mefistofelem, doprovázené dramatickou intenzitou a orchestrální turbulencí, zůstává Faust nedojat Kunhutinou krásou a přenechává ji Hugovi a slibuje zdrženlivost. Tady je první jednání opery Faust od Luise Spohra.

Skončilo první jednání opery Faust od Luise Spohra. Ve druhém dějství se děj zahušťuje, neboť Mefistofeles doprovází Fausta na Blocksberg, místo čarodějnického sabatu, inspirovaného folklorem, kde mu čarodějka Sycorax poskytne silný milostný elixír, který ho má učinit neodolatelným pro ženy. Ve Faustovi ale lektvar probudí ohromnou touhu po Kunhutě, šlechtičně, kterou se v prvním dějství zavázal chránit. Tím překoná své dřívější morální výhrady a propadne k nekontrolovatelné touze. Děj se přesouvá na okázalou svatební hostinu Kunhuty v Cáchách, kde Faust pod vlivem lektvaru svede nevěstu hraběty Huga a touto zradou zničí svatbu. Mefistofeles stupňuje chaos tím, že přivolá Růžičku, Faustovu oddanou, ale pokornou milenku z dřívějších setkání, spolu s jejím nápadníkem Francem. Faust ji ale bezohledně odmítne, čímž prohloubí její úzkost a předznamená její tragickou cestu. Žárlivost propukne v násilí a Hugo vyzve Fausta na souboj, v němž najde smrt. Takto dokoná Faust sestup do morální zkaženosti, což je dílem Mefistofela. Začíná druhé jednání opery Faust.

Skončilo druhé jednání opery Faust od Luise Spohra a třetí dějství se odehrává ve Faustově bytě. Je to pochmurné finále, které svádí živé postavy ke konfrontaci, kterou rozuzlí stupňující se tragédie opery. Kunhuta, osvobozená z kouzla lektvaru a zdrcená Hugovou vraždou, přichází v touze po pomstě. Pokouší se Fausta zabít, a tak se ze svedené postavy promění ve mstitele. V dojemném kontrastu s brutální scénou vystupuje Růžička, která lpí na iluzi smíření, ale jen odhaluje plný rozsah Faustových klamů a nevěr a v naprostém zoufalství si vezme život skokem do řeky. Faust, zdrcený sebevraždou Růžičky, se naposledy marně pokouší zrušit svou smlouvu s Mefistofelem a vyhnout se zatracení. Ale jeho bývalí společníci Wolfhard, Wagner a Kallinger ho odmítají a odsuzují jako služebníka pekla. Zatímco duchové přivolaní Mefistofelem strhávají Fausta do propasti, sbor potrhuje neúprosný triumf zla a potvrzuje bezútěšné téma libreta, že Faustovi dobře míněné činy zmařené pekelným vlivem, nevyhnutelně plodí zkázu a odsouzení, bez naděje na vykoupení. Začíná třetí jednání opery Faust od Luise Spohra.

0: To bylo třetí jednání opery Faust od Luise Spohra. Učinkovali Michael Fier, bariton Faust, Ilko von Jordis, bas Mephistopheles, William Puck, tenor hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán Kunhuta, John Brick, bariton Gulf, Claudia Taha, soprán Růženka, Raymond Walker, tenor Wolfhard, Martin Eichwalde, Keilinger, Ulrich Neuwalder, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Abbott, tenor Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt Sikorax, Simone Nicola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld, sbormistr Ewald Hesse. Hrála Filharmonie Bielefeld, řídil Geoffrey Mou. Operu jsme uváděli z nahrávky, která vznikla na představení ze 17. a 18. června 1993 v opeře Bielefeld. Vydala ji společnost CPO, Classic Production Osnabrück. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: V následujícím čase uslyšíte výběr z hudby Wolfganga Amada Mozarta, letošního jubilanta. Nejprve to bude sonáta pro klavír D-dur, Kechl 284, zvaná Dyrnicova. Hraje Maria João Pires.

To byla sonáta pro klavír D-dur, Kechel 284, Wolfganga Amadea Mozarta, zvaná Dyrnicova. Hrála Maria João Pires. Wolfgang Amadeus Mozart napsal řadu instrumentálních serenád. Je jich celkem 13 a tou poslední je malá noční hudba. Čtvrtá z nich, D-dur, podle Kechlova katalogu číslo 203, serenáda, byla napsána v srpnu 1774 pro ceremoniály na Salzburské univerzitě. Má přezdívku Coloredo podle Mozartova zaměstnavatele hraběte arcibiskupa Hieronyma von Coloredo. Hraje vídeňský Mozartův ansámbl, který řídí Willy Boskovsky.

0: Vídeňský Mozartův ansámbl řídil Willy Boskovsky, hrál serenádu D-dur Wolfganga Amadea Mozarta podle Kechlova katalogu číslo 203, zvanou Colorédo. Ze studia stanice Český rozhlas D-dur se s vámi v tuto chvíli loučí průvodce operním nedělním odpolednem Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý večer, vítám vás při poslechu hudby našeho a minulého století. Padat, padat a lehat a padat. To je název opusu německého skladatele Gerharda Steblera na slova básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Ctižádostí Steblerovou je zmocnice tajemných zákoutí Celanových slov, která řeší problém nastolený už Adornem, že totiž po osvěti mi už nelze psát básně. Je tu demontována tradiční poezie i její tradiční hudební zpracování. Nejdůležitějším faktorem je ukrytí textu zvukem a vyjádření ticha a hlavně pádu jako odporu k dalšímu pádu. Partitura je psána pro soprán, akordeon, tubu a čtyřstopý pás. Sopranistkou je Christine Whittlesey, na akordeon hraje Theodor Ancelotti, na trubku Daniel Chambord. Provedení řídí sám autor.

Poslouchali jsme kompozici německého autora Gerharda Steblera. Její název zní Padat, padat, lehat a padat. Slova jsou součástí básně rumunsko-židovského básníka Paula Celana. Interprety byla sopranistka Christine Whittlesey, akordeonista Theodor Ancelotti a tubista Daniel Chambord. Dále byl slyšet čtyřstopý pás. Celou koncepci řídil sám autor. U následující skladby udělám, myslím, nejlépe, když vyjmu několik vět z úvodu, ve kterém autor Pavel Zemek vysvětluje smysl a svůj záměr při tvorbě tohoto opusu. Cyklus proroctví Izajášovo je mým prvním pokusem o využití unisonové linie v delším časovém rozpětí, o formu založenou na jejím rozvíjení. Text vychází z fragmentu Izajášovy básně, která je proroctvím o příchodu Mesiáše. V konkrétní hudební podobě jde o snahu dosáhnout spojení nespojitelného, o jednotu protikladů historických, stylových i technických, které se objevily v evropském hudebním vývoji. Vše protikladné tak ústí do společného, do redukované linie gregoriánského chorálu. Tolik autor. Unisono pro 7 nástrojů přednesou Michal Vojáček na flétnu, Lukáš Daňhel na klarinet, Lukáš Mik na housle, Stanislav Vacek na violu, Katarina Madajriová na čelo, Ivana Švestková na harfu a Stanislav Slavíček na klavír. Řídí Pavel Schneider.

Poslouchali jsme proroctví Izajášovo unizono pro 7 nástrojů od skladatele Pavla Zemka. Hráli členové Brno Contemporary Orchestra, řídil Pavel Schneider. Skladatel Jean France je jeden z nejoblíbenějších soudobých skladatelů ve Francii. To bylo jasné už při premiéře jeho kvintetu číslo 1 v Paříži. Bylo mu tehdy 36 let a už byl hotová skladatelská osobnost, která si rozumí a zná dobře své řemeslo. To, co tu teď tvrdím, je možno si ověřit poslechem. Dechový kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot hrají členové ansámblu Komorní spolek Berlín.

Členové ansámblu Komorní spolek Berlín přednesli kvintet číslo 1 pro flétnu, hoboj, klarinet, hornu a fagot skladatele Jeana Francéze. Shakespeareova tvorba inspiruje skladatele už několik století. Každý z nich, namátkou třeba Berlioz nebo Prokofjev, do své hudby vtiskne vždy punc smyšlení své doby. Jiří Teml komponoval své shakespeareovské motivy v roce 1990, ale chtěl naopak vystihnout atmosféru renesance, ve které psal Shakespeare svá nadčasová díla. Sám k tomu podotýká, že proto těžko snáší, když někteří interpreté mají chuť zaměnit harpsichord za klavír. Dílo provedou flétnistka Klára Nováková, houslistka Adéla Steinochová, violončelista Petr Nouzovský a na harpsichord hraje Monika Knoblochová. Všichni se potom střídají ve hře na bicí nástroje.

dozněly shakespearovské motivy, cyklus skladeb pro flétnu, housle, violončelo, čembalo a bicí nástroje Jiřího Temla. Hráli Monika Knoblochová, Adéla Štajnochová, Klara Nováková, Petr Nouzovský a všichni se společně podíleli na interpretaci partu bicích nástrojů. V roce 1979 dokončil německý skladatel Hans Werner Henze své dílo nazvané Podzim. Je to programní skladba inspirovaná poezií rakouského básníka Georga Trakla. Henze prožil většinu svého života v Itálii, kam odešel v roce 1953, protože mu nevyhovovala atmosféra německého myšlení. Miloval polyfonní strukturu, ale současně i obraznost a jasná hudební gesta. Jeho skladba Lautuno pro 5 dechových nástrojů je v podstatě syntézou jeho kompozičního stylu. Vyslechneme ji v podání berlínského dechového kvinteta.

Berlínské dechové kvinteto předneslo skladbu L'autunno, tedy podzim, od německého skladatele Hanse Wernera Henzeho. V roce 1968 byl německý skladatel Karl-Heinz Stockhausen na vrcholu své kariéry. Byl plně respektován jako nositel všeho progresivního a současně kvalitního. Proto si dovolil předložit svému souboru vynikajících improvizátorů partituru bez not. Pouze s verbálním popisem toho, co se má odehrávat ve zvuku. Popis byl velmi vágní, poetický až mystický. Tento tvůrce strávil většinu života ve Spojených státech, kde v té době už konceptuální umění nebylo nic výjimečného. Slovenský soubor pro interpretaci nové hudby, nazvaný Vény 30, se tímto způsobem realizace skladeb, nebo chcete-li konceptů, zabývá už přes 30 let. Skladba s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ansámbl byla natočena živě u příležitosti festivalu Radiohead Awards v roce 2017 v Bratislavě.

Dozněla konceptuální skladba Karlheinze Stockhausena s názvem Ze sedmi dnů pro nespecifikovaný ansámbl. Přednesl ji slovenský soubor Vény 30. První klavírní koncert napsal Dmitrij Šostakovič jako své 35. dílo a při jeho premiéře seděl u klavíru sám. Bylo mu tehdy 27 let a byl nadaným klavíristou a jeho radost z komponování byla znát z této poznámky k provedení. Když se obecenstvo během hraní mé skladby směje nebo prostě usmívá, těší mě to. V době premiéry byl jeho kompoziční přístup pro posluchače Sovětského svazu doslova třaskavý. Dnes už to sice tolik necítíme, ale ve spojení s interpretací pianistky Marty Argeričové se solistou na trubku Gájem Tuvronem to bude i po těch letech znovu veliký zážitek. Württemberský komorní smyčcový orchestr Heilbronn řídí Jörg Ferber.

vytvořil na tento text v Římě roku 1963 třídílnou kantátu pro dva solové hlasy, kontraalt a bariton, dále pro sbor, 10 instrumentálních solistů a orchestr. Poslechněme si jeho dílo v interpretaci solistů Jana Arnholce a Mariany Eklöfové, komorního sboru Mikaeli a Stockholmské filharmonie. Řídí Leif Segerstam.

Poslouchali jsme chvalospěv Na slunce Františka z Assisi. Je to současně název kantáty pro sóla, sbor a 10 instrumentálních solistů od skladatele Siegfrieda Naumana. Zpívali Jan Arnholz, Mariana Ekléfová a komorní sbor Mikaeli. Spolu se solisty hrála Stockholmská filharmonie, kterou řídil Leif Segerstam.

Míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spolu řídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Pálfyho paláci Pražské konzervatoře.

0: S jménem Ladislav Horák je spojený naprosto neodmyslitelně akordeon a Pražská konzervatoř. Tak je možná zvláštní, že jsme začali titulem z jedné snad z nejznámějších oper Wolfganga Amadea Mozarta Donem Giovanni a slavnou Madaminou. Ladislave, moc děkuju za pozvání sem do Palfiho paláce na Pražskou konzervatoř a rovnou se zeptám, proč Adam Plachetka, proč Wolfgang Amadeus Mozart a jedna z nejslavnějších árií, když se úplně nabízelo pustit akordeon? Který samozřejmě uslyšíme.
1: My rádi hrajeme také Mozarta, solového i komorního. Nicméně, jak jste sama řekla, jsme v Palfiovském paláci a my zde máme archív Pražské konzervatoře. A v tom archivu máme jednu z partitur, ze které dirigoval Mozart svoji premiéru v tom roce 1787 tady. A já k tomu mám krásnou vzpomínku, protože když byl koncert, na který přijel Placido Domingo a dirigoval právě reprízu po 230 letech této opery, tak měl tiskovou konferenci a tam řekl dokonce tuto větu, člověk ani neví, nebo lidé nemohou vidět, nebo my nevíme, jak ten Mozart přemýšlel a co si třeba k tomu říkal. A v tom okamžiku jsem já vstoupil s bílými rukavicemi a přinesem mu tu operu, přinesem mu tu partituru, kterou tady máme, kde jsou vpisky samotného Mozarta, kde jsou třeba dopsané nějaké tympány, nějaké árie, jsou tam poznámky k tomu. Tak to jsem Placido Dominga rozprčel a to je můj velmi osobní silný zážitek s touto úžasnou osobností. Tak ale když se vrátím k Mozartovi, samozřejmě, že Adam Plachetka, protože Adam Plachetka je jeden z našich nejznámějších absolventů Pražské konzervatoře v poslední době. A já dokonce, když jsem byl naposledy v New Yorku, což je moje také město, které mám velmi rád a kam jsem jezdil, bohužel musím říct jezdil a doufám, že zase budu každý rok, tak jsem tam právě Adama potkal a on zrovna měl tam připravoval se tu titulní roli v Don Giovanni v Metropolitní opeře.
0: Vy vlastně tím, že máte už svůj život opravdu desítky let spojený s Pražskou konzervatoří, ale zároveň jste interpretem, tak v podstatě se vám to v životě asi hodně mísí, ty zážitky, vzpomínky a asi i to, jak se vnímáte, jestli víc jako pedagog nebo víc jako muzikant, interpret, nebo to tak držíte na nějaké vyrovnané rovině, protože jak se spolu povídáme a není to poprvé, tak v podstatě hodně vždy odskakujete ke konzervatoři jako ke škole, jako ke svojí alma mater, ale zároveň je tam z vás cítit to protchnutí a nadšení tou hudbou. Jaká ta rovnováha, v jaké fázi vlastně neživotní teď jste, když se vezmeme nějaké porovnání všech těch pilířů, na kterých teď stojíte?
1: Já jsem doživotní propagátor Pražské konzervatoře a doživotní propagátor akordeonu. A takhle, to, když to mohu spojit spolu, tak s tom mám velikánskou radost. Já jsem hrdý na to, že tady se akordeon začal vyučovat na Pražské konzervatoři od roku 1951. Vemte si to, že v Itálii, kde je velmi populární a velmi slavný a má velkou historii, se začal učit na konzervatořích až v 80. letech. Takže my máme vlastně skutečně tady už velkou historii, přestože to je teprve 70 let letos.
0: A nenapomohla přeci jenom ta doba minulá, která díky tomu východnímu vlivu asi akordeonu přála a tím pádem třeba jsme díky tomu přeskočili i ten západní svět?
1: To napomohla, ale víte, kdo tomu také napomohl? Napomohl tomu určitě také Václav Holsnecht, který byl tím ředitelem, který zde akordeon zaváděl a napomohl tomu určitě Václav Trojan, protože Václav Holsnecht si ho velice vážil, té jeho hudby. Mnoho skladeb má právě předmluvu napsanou od Václava Holsnechta, myslím skladby Václava Trojana. Takže já mám za to, že když se ptala, jestli jsem více tím reprezentantem konzervatoře, nebo více tím interpretem, nebo jak to mám v životě, tak si myslím, že to mám úplně úžasně spojený. A že když pak třeba přicházím na to pódium, tak velmi hrdě se hlásím k tomu právě, že jsem také tady z Pražské konzervatoře a dávám to publiku znát.
0: Daří se ta láska k akordeonu třeba odfiltrovat v případě, že jednáte za školu a teď musíte rozhodovat i o ostatních oborech. Tak říkajíc, nenadržovat akordeonu, myslím.
1: Tak zase je to tak, že akordeon je přece jenom nástroj minoritní, my nejsme v orchestru, my můžeme maximálně jsme obsazení třeba v nějakém menším ansámblu a hlavně v komunní hře pochopitelně. Velmi rádi hrajeme také komuniu se Smithsovým kvartetem.
0: Jak je to s tím nadržováním?
1: Pravda je taková, že tím, že na Pražské konzervatoři v té pozici zástupce mohu nebo dělám rád věci, které tady třeba předtím tolika se nezabývaly. Takže hodně scháním třeba finance od mecenášů a různých nadací pro naše talentované žáky. A já mám talentované žáky také, akordeonové tady, tak jim dokážu dát, myslím si, že to je jinak, že to je tak, že jsem dokázal ten akordeon vlastně dát plnohodnotně a rovnoceně s těmi ostatními. Asi takhle bych to řekl. Jo? Že do té doby, že i za těch mých studií říkali, hele, ty hraješ na tu harmoniku a tamhle tak dobrý, v pohodě, a někdo byl dobrý, tak se ukázal, ale teď my tady máme těch žáků spoustu dobrých a já jsem ten akordeon asi dokázal tak nějak, nebo snažím se o to dokázat ho tak povýšit, protože
0: srovnat vlastně
1: víte co, víte co, mně už se prostě jako nelíbí, když se pořád říká konečně akordeon dospěl k tomu, že je koncertní, tak snad mu pomůžeme a tohleto. Ono to není pravda. Oni ty moji žáci už jsou vidět, oni už hrají, já jsem vidět, já hraji a já mám radost, že prostě už nerad bych o tom mluvil, jestli jsme plnohodný nebo neplnohodný, není to pravda. Rovnocený.
0: Já myslím, že to dokážeme i dalšími ukázkami, protože nejlépe je praxe jako zástupce nějakých teorií. Tak my se teď pustíme akordeon. Bude to docela slavné uskupení Chrono String Quartet. Five Tango Sensations se jmenuje skladba Astora Piazzolly, kterou jste teď vybral. Bude hrát samozřejmě na bandoneon. Zazní tam konečně tento nástroj, který k vám také neodmyslitelně patří. A možná asi nechám na vás to představení této skladby.
1: Tak Five Tango Sensation, to je zrovna z cyklus Pětitank, které já hraju velmi rád. Spojení akordu Potožu Bondonu se Smithsovým kvartetem je velmi zajímavé. Akordon se zde, říkám akordon, u Astora Piazzolly to je právě bandoneon, se zde ukazuje jako nástroj, který je jednak velmi má technické možnosti, ale hlavně dokáže být velmi barevný ke Smithsům a já tedy tuto nahrávku považuji za úplně nejlepší nahrávku, kterou kdy kdo udělal.

0: Astor Piazzolla, autor skladby Five Tango Sensations, která teď dozněla v Českém rozhlase D-dur, dohrál na bandoneon a vedle něj uskupení Chrono String Quartet. Výběr mého dnešního hostitele i hosta zároveň, protože posloucháte pořad Na návštěvě Českého rozhlasu D-dur a dnes jsme u Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Já se nemůžu nezastavit u Astora Piazzolly, protože točíme v roce 2021. Je to prostě rok jeho stého výročí a musíme ho připomenout asi jako průkopníka nejenom vašeho nástroje, ale v podstatě jednoho velkého životně hudebního směru.
1: Tak Astor Piazzolla patří k nejhranějším autorům 20. století. A je to proto, že on vytvořil styl, který je naprosto jedinečný, kterému se teda říká Tango Nuevo, a on měl to štěstí, že mohl studovat v Evropě, mohl studovat u slavné pedagožky Nadí Boulanger, u které studoval třeba i Vítězslava Kaprálova, která měla asi největší podíl na tom, jak se v Paříži vyvinula pedagogická činnost, protože k jejím žákům patřili kromě Astora Piazzolly nejslavnější skladatelé té doby. Ona sama byla žačkou Ravelovou. Dá se říci, že Piazzolla neměl vůbec ten život jednoduchý, protože skutečně i dnes se ta jeho hudba jakoby někde špatně zařazuje. To se říká, je tam hodně toho jazzu například, je tam hodně toho folkloru, oni ho v Argentině neměli ani rádi, protože říkali, ty se nám zkazil to Argentinské tango, ale nicméně ta jeho hudba je vysoce kvalitní, nápaditá a hlavně je to hudba, kterou my akordeonisté velmi rádi hrajeme, protože, jak jsem řekl, nástroj, na který on hrál sám, to znamená bandoneon, což je nástroj, který je původně německý, ale kterému se říká argentinský, protože se zdomácnil v Argentíně, tak je vlastně víceméně velmi podobný, patří do stejný kategorie nástrojů, prostě harmonikových.
0: A měl to on jednoduché, když v podstatě vlastně se zpronevěřil ve velkých uvozovkách těm svým tanečníkům a hudebníkům a v podstatě ty jeho vlastní řady ho tak trochu vydělili, tak potom, když se dal na tu cestu skladatelskou, s tím svým směrem, který potom skládal a prosazoval, měl to vlastně jednoduché jako skladatel klasické hudby, tak asi úplně vnímán nebyl. Tak on vlastně zůstal tak někde jako rozkročený mezi.
1: Je to tak, je to i on má hodně filmové hudby taky, takže to je znát, že kam se ta třeba ta, ten směr jeho skládání, jakým směrem se ubíral. Navíc on většinu těch skladeb napsal pro své kvinteto. A to kvinteto je trošku takový jako na bázi spíš jazzového big bandu, protože on sice má obsazení klavíru, kytary, či elektrické kontrabasu, ale to je spíš ta rytmická záležitost. A pak má tam 12 nástroje melodické, to znamená housle plus bandoneon. Zase na rozdíl třeba od těch jazzových kapel, on říkal, moje hudba nikdy není improvizace, já mám všechno napsanou. To, co mám napsané, to hrají také a také hudebníci hráli vždycky podle not a hráli přesně podle zápisu, maximálně až nějakou takovou tu tangovou ornamentiku, který si on tam přidával prostě jako solový nástroj, ale to je tak všechno, to znamená, to nemá skutečně s jazzem a s free jazzem nebo s improvizací nic společného. Takže ta jeho hudba je opravdu jedinečná. Nicméně, když si představíte, že on napsal krásné koncerty, které se interpretují už dnes jako koncerty klasické, ať to je koncert Aconcagua pro akordeon, bandoneon a orchestr, či ať to je třeba dvojkoncert s kytarou, tak, či Tres Tangos také jeho slavné, tak přece jenom my už ho považujeme za interpreta, který patří na ty pódia, zatímco ve své době on začal být slavný skutečně, až jak to bývá tady u těch geniů, až teprve úplně na svém konci života. Pak si začal užívat, ale to už bohužel měl ty srdeční problémy a nebylo mu tak jako dopřáno, aby si pak už to slávu užil.
0: Je to také mezník z hlediska akordeonu, nebo teď neříkám bandoneonu, ale z hlediska celkově vašeho nástroje, který třeba znamenal velký příklon, ať už posluchačské veřejnosti, anebo třeba zájem potom budoucích muzikantů studovat tento nástroj. Dá se říct, že je to historický milník Astor Piazzolla?
1: Je, v každém případě, protože od té doby se nás, když se řekne Piazzolla, tak hned se to spojí prostě s tímto typem nástrojek, na který hrajeme. A také pokud nějaký významný solista chtěl si zahrát hudbu Astora Piazzollu, tak většinou oslovil právě i z kolegu akordeonistu aby si s ním zahrál dohromady. A ta hudba je vlastně hlavně, jak jsem řekl, složená právě pro to komorní obsazení.
0: A ještě jinak máme další Astory Piazzolly, teď myslím osobnosti jeho vyhlasu, které třeba už teď odhadujete, že toho vyhlasu jednou dosáhnou, anebo které třeba byste už teď jmenoval jako další milníky z těch skladatelských osobností, ať už našich, anebo ve světě.
1: Tak určitě, co se týče tady naší domácí scény, tak my jsme od jak živa vždycky spolupracovali v těch různých centrech. A ty centra můžeme zaměnit třeba zrovna za ty pedagogické centra, za ty konzervatoře. Tak se skladatelským oddělením, které tam tehdy působilo. Takže já, když jsem třeba nastoupil tady na Pražskou konzervatoř, tak tady právě vyučovali a vyučují skladbu autoři jako Eduard Douša, jako je Pavel Trojan, jako je Jiří Gemrod. A právě si myslím, že to je ta cesta, kterou se akordeon musí ubírat, že musí oslovovat. Já velmi rád oslovuji autory. A jedním z těch prvních byl právě Pavel Trojan. A musím si říct takovou úsměvnou příhodu, že kdekoliv jsem hrál jeho skladby, které mi napsal, tak vždycky říkal, a vy jste ten syn toho Václava Trojana. A já jsem říkal, ne, to není ten syn, on má jenom společné jméno. A to je zvláštní, že oba dva pro akordeon píšou, nebo psali, a že to tak je. A tak já jsem jednou přišel za Pavlem, říkám, Pavle, ty se s tím musíš nějak vyrovnat, ty to musí dát nějak znát, že sice nejste příbuzní, ale máte oba dva rádi akordeon a že píšete melodicky, píšete krásně česky. A tak jsme přišli na to, že by mohl napsat na některé z témat Václava Trojana. On si vybral téma jeho slavné Tarantely a napsal variace na téma a počest Václava Trojana, protože mu právě té Tarantely. A tato skladba se stala poměrně velmi populární. My jsme ji natočili s právě s Trojanovým triem v obsazení Pavel Hůla housle a Petr Paulů kytara. Je to vůbec ale je to vůbec zvláštní, že toto obsazení, když si tak uvědomíte, jak se vůbec mohlo dát dohromady, to tehdy říkal Václav Trojan, akordeon, kytara, housle, tak je to šraml, není to šraml, jak to vlastně vůbec bude znít dohromady. No a vidíte, ty jeho skladby ze svit právě Jiřího Trnky, ať to je Princ Baje, ať to je Císařů Slavík, jsou vlastně nejslavnější a jsou nejhranější v té naší komorní akordeonové literatuře. No ale tentokrát to je tady Pavel Trojan, variace na téma a počest Václava Trojana.

0: Hudba Pavla Trojana staršího, variace na téma a počest Václava Trojana, takové hezké srovnávací hudební téma, teď dozněly v podání našeho dnešního hostitele, který hrál společně v Trojanovým triem s vašimi kolegy. Možná bychom mohli ještě jednou jmenovat, s kým to bylo. Kdo je Trojanovo trio?
1: Trojano trio je Pavel Hůla, houslista, a Petr Pavlů, kytarista.
0: Jak jste se dali dohromady?
1: Tak dohromady nás učitel dal zájem o dílo Václava Trojana a my jsme se poprvé sešli někdy v roce 2007, kdy právě bylo 100 let od narození Václava Trojana a kdy jsme zahráli společně velký koncert v Rudolfínu, v Suchově síni a od té doby už začalo to naše přátelství, to jsme se ještě nemenovali Trojanovo trio, to jsme pak požádali rodinu Trojanů, aby nám toto jméno propůjčili a natočili jsme i potom krásný kompaktní disk, který se jmenuje Století Václava Trojana.
0: My jsme se bavili o těch skladatelských jménech v rámci akordeonu. Možná, Ladislavě, pojďme od toho neutéct, protože ano. Samozřejmě jméno obou pánů Trojanů, ať už Václava anebo Pavla, to je neodmyslitelně zapsáno už teď do té akordeonové historie, ale pojďme představit ty další osobnosti. Možná věřím, že přeci jenom ani posluchači třeba ten svět akordeonu neznají tolik, anebo je to takové to, že naskočí vždycky ten Astor Piazzolla a už možná lidé nepřemýšlí dál.
1: Ano, tak určitě u nás je akordeon spojený se jmény, jako je Jindřich Feld, nebo jako je brněnský Petr Fiala, nebo jako je Jiří Teml, kterému momentálně připravuje premiéru koncertu pro akordeon a smyčcový orchestr. Moc se na to těším na příští rok. Ve světě je velmi teď zajímavý třeba ve Francii Frank Angelis, to jsou skladby, které velmi často také u nás interpretujeme. A co se týče třeba ruské literatury, tak tam je jedno velké jméno, tam je jméno Vladislav Zolotarev, což byl autor, který věnoval akordeonu mnoho solových komorních i koncertů. A já si vzpomínám, když jsem hrál kdysi k maturitě, jsem nastudoval jeho třetí sonátu, tak ta třetí sonáta končila úplně částí, která mi nedala tomu Zoltrajovi vůbec smysl. A říkal jsem si, co je to za hudbu? No a já jsem zjistil, že on citoval v solovém akordeonu Schönbergovu Zjasněnou noc. A tím jsem se vlastně dostal tak trošku i k té hudbě, protože mě to hrozně to zaujalo. Vypátral jsem, jak to je, protože přece jenom jsem tehdy ještě Schönberga tolik neposlouchal a tento typ hudby a tím pádem jsem se dostal až k jeho krásnému sextetu, které má a které jsem vybral jako další skladbu pro posluchače.
0: Zjasněná noc. Je to ale titul, který se také dočkal v podstatě úpravy a hraje se i v takovém silnějším obsazení. Vám asi bude spíš bližší to klasické pro těch 6 smyčcových nástrojů, ne? Protože to přece jenom víc připomíná to komorní hudbu, než když se to hraje v podání toho malého orchestru. Nebo kterou z těch verzí máte raději?
1: Je to přesně tak a navíc mi to připomíná přesně i tu interpretaci Zoltareva pro solový akordeon, kde vlastně těch víceméně těch 6 hlasů dokážu uhrát v pravé a v levé ruce, a která je velmi právě podobná tomuto obsazení.
0: Já teď vyjmenuju interprety, nejsou to úplně jednoduchá jména, i když známá. Janin Jansen, Boris Provcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden, tak to je obsazení této nahrávky Arnolda Schönberga.

0: Arnold Schönberg a krásná komorní věc pro šest smyčcových nástrojů Zjasněná noc teď dozněla v návštěvě Českého rozhlasu D-dur. Jsme u Ladislava Horáka a ten vybral nahrávku, na které jsou Janin Jansen, Boris Brovcin, Maxim Rysanov a Mihaj Gross, Jans Peter Mainz, Torleif Teden. To bylo obsazení, které teď dohrálo a my se dostáváme od smyčcových nástrojů pomalu ke kytaře. Já už to předesílám teď, protože my jsme se Ladislava vlastně společně bavili i o tom, jak moc se prolíná akordeon s hlasy některých nástrojů a jak také tím pádem rostou možnosti akordeonu jako takového, pokud se bavíme třeba o repertoáru vašeho nástroje, protože tam samozřejmě vzniká spousta soudobých skladeb, ale vzhledem k té mladé historii, bude mu 200 let v roce 2022 akordeonu jako takovému, tak přeci jenom té literatury tam není tolik, jako třeba zrovna u té kytary nebo nějakých tradičnějších a starších nástrojů. Tak jak je to třeba s tím propojováním a s autory, které vás lákají zaintegrovat do toho akordeonového repertoáru? Myslím samozřejmě v přepisech.
1: Já mám velmi rád španělskou hudbu. A právě Rodrigo mě spojil s mým kolegou, kytaristou Petrem Pavlů, který se mnou nejprve začínal tak, že jsme každý hráli půl recitál a mně se ta hudba Rodrigova hrozně moc líbila. A tak jsme si řekli, pojďme to zkusit dohromady. Víte, ono to úplně se k sobě nehodí, aby hrál akordeon a kytara. To jsou dva každý úplně jiný nástroje. My jsme začali s tím, že jsme hráli třeba, že kytara byla i ozvučená k akordeonu a tak dále. Nakonec jsme se dospěli přece jenom do toho stádia, že já jsem si pak pořídil nový nástroj italský a s tím nástrojem už jsem dokázal být podstatně subtilnější a dokázal jsem se té kytaře také vlastně lépe připojovat a mohl jsem si dovolit třeba hrát i skladby, které byly psané pro flétnu s kytarou. Když jsem si třeba i dopisoval aranžma, aby to bylo bohatější, tak i levé ruky. Já jsem třeba historii tanka Ostrova Piazzoli s kytarou a dostali jsme se třeba až právě Rodrigovi, což je autor, na kterého já mám právě osobní vzpomínky, protože když jsme s Petrem Pavlou měli turné po Andoře, tak v tom okamžiku tento úžasný slepý kytarista zemřel a my jsme hned den po jeho smrti hráli asi jako první vzpomínkový koncert velký, kde jsme hráli několik jeho skladeb. To bylo v Andoře. Takže já mám právě kytaru velmi rád. Ono mimochodem kdysi na pražské konzervatoři bylo i oddělení takzvaných lidových nástrojů, kde právě vedle akordu byla i kytara, byly bicí nástroj. Nevím, proč se to takhle jmenovalo, prostě lidových nástrojů, a to už dávno není. A s tou kytarou nás spojí i to, že jsme oba dva nástroje, které nejsou orchestrální. Takže my si vyjdeme krásně vstříc. Nicméně právě díky tomu si myslím, že bylo i napsáno tomu našemu spojení i mnoho skladeb, které byly věnovány tomuto duu.
0: A my se pustíme andaluský koncert. Budou hrát Los Someros, Academy of St. Martin in the Fields a řídit sir Neville Mariner.

0: Rodrigův andaluský koncert teď dozněl na návštěvě v Českém rozhlase D-dur. Jsme u Ladislava Horáka na Pražské konzervatoři, kde jste zástupcem ředitele, ale také vedoucím akordeonového oddělení a my se bavíme jak jinak o škole a také o akordeonu. My jsme se teď povídali o propojení s různými nástroji, které máte rád. Teď to byla kytara. Jak to s těmi nástroji je u vás? Na co vlastně hrajete vy? Kolik nástrojů máte? A jak z hlediska studenta je třeba náročné si akordeon pořídit? A kolik akordeonů člověk tak jakoby za ten svůj profesní život vystřídá? Nebo životnost akordeonu jaká je?
1: Akordeon je nástroj, který se taky ladí. Jelikož má hlasy kovové, tak ty hlasy taky pracují. Oni reagují na také různé podnebí. Já si vzpomínám, že když jsem s akordeonem byl někde v Pakistánu a teď tam byl takový to obrovský vedro, tak najednou ten nástroj mi začal vystřelovat úplně neuvěřitelným způsobem, ty hlasy. Myslel jsem, že snad ani koncert nebudu moc odehrát. Ale pravda je taková, že ty nástroje jsou už teď tak kvalitní, že já jsem si ho pořídil ke konci studií na vysoké škole a mám ten samý nástroj do dneška. A ten nástroj je velmi kvalitní. Pochopitelně, není to jako s houslemi, je to spíše jako s klavírem. Takže nástroj vyzrává, nicméně umím se představit, že bych si mohl pořídit třeba zase další, protože by jsem se dostal už i v té technologii toho nástroju a v té kvalitě zase kousek dál. Ale já už jsem se není tak zvykl, že si myslím, že není potřeba. Navíc ten nástroj není až tak těžký, on má 12 kilo. Nástroje jsou těžší, až tyhle ty koncertní až k 15 kilogramů. Takže to je samozřejmě jeden z důvodů, proč teda hrajeme v sedě, nikoli ve stoje. Nicméně je zvláštní, že i na, tak, na tento nástroj hraje vlastně více děvčat třeba než chlapců.
0: Ale je to zvláštní, protože vlastně těch 12 až 15 kilo, to je tak roční až dvouleté dítě a to není tak jednoduché udržet těch několik hodin na cvičení.
1: To je pravda, ale zase vemte si to, že i ta manipulace je jednodušší, než kdyby hrál třeba na harfu, nebo i ten kontrabas se špatně vejde. A třeba když někam lítám letadlem nebo i se svými žáky, tak dokážeme ten akordeon ještě tak nějak propašovat na palubu a máme ho jako příruční zavazadlo dokonce také.
0: Limitní transportní nástroj.
1: Ano,
0: jak je to třeba pro, jak jsem si jenom ptala, z hlediska studentů pro pořízení, mají se třeba uchazeče o ten nástroj bát, že na něj nebudou mít, nebo je to hodně náročná záležitost?
1: Je to náročná záležitost, určitě. V každém případě stojí ten nástroj už ten kvalitní podobně, jako stojí kvalitní jako hoboj nebo klarinet a tak dále. Takže to už se člověk musí rozhodnout, aby se takový nástroj pořídil. My naštěstí třeba na naší konzervatoři máme nástroje, které žákům půjčujeme, ale to si myslím, že se děje asi u všech oborů, že ten nejprve na zkoušku se počí těm nižším ročníkům a pak si ho teprve pořídí. Ale pochopitelně je to tak, že ty nástroje jsou kvalitní a jsou dražší. Já si vzpomínám, že když jsem vlastně ta moje generace, když jakoby končila ty studia, tak jsme se hrozně zahleděli na ten západ. A všichni jsme chtěli už tou cestu, jako už aby jsme si zahráli někde v té Itálii a v té Francii. A že já vlastně jsem si řekl, že mám hrozně málo zmapovaný východ. Já jsem byl hrozně málokrát třeba na Slovensku, nebo jsem byl v Polsku. Jednou jedinkrát jsem byl třeba v Rusku jenom. Vemte si to, že prostě skutečně ta moje generace už jako pohlížela a teď hurá a teď si zahrajeme v tom Mnichově a teď si zahrajeme v tom Miláně a tak dále a tam jsem se jako směřoval. Takže začal jsem se zaobírat podstatně více i přece jenom nejenom těmi východními státy, kam jsem se začal přece jenom vracet, ale i hudbou velmi mě oslovil třeba polský skladatel Wojciech Kilar, který napsal krásnou skladbu pro komorní obsazení, která se jmenuje Orava. Je to skladba, která, vezměte si, se s velkým úspěchem hraje i na akordeonový orchestr. On totiž, to málo kdo ví, protože u nás to není až tak populární, že vlastně existují akordeonové orchestry, které jsou v počtu 25-30 členů, kde je i basový akordeon, kde mají i tympány a mají další nástroje, které je hodně doplňují a kteří dokážou právě hrát takhle podobnou hudbu, jako třeba Wojciech Kilar. V Německu je třeba 1200 registrovaných orchestrů. Samozřejmě, že většina z nich je spíš na amatérské bázi, ale já jsem jednou za 3 roky vždycky pozván do poroty soutěže v Innsbrucku, kam dojíždí ty top orchestry, přijde v tom až 300 a pak je tam hodnotíme různě a tak dále. A tato skladba od Wojciecha Kilara Orava, tak to tam zní velmi často.
0: Už jenom doplníme, že bude hrát komorní orchestr polského rozhlasu Amadeus a řídí Agnieszka Duczmal.